Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

klassický rock.

Classic Rock Non-Stop.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

klasický rock na beatu.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. Klub.radiobeat.cz

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, nový den, čtvrtek 18. června, začínáme novou uzavírkou v Novém Městě nad Metují. Natáčejí tam pohádku a na dva dny tam zavřeli náměstí, což je hlavní tah mezi Vamberkem či Rychnovem a Náchodem, silnice číslo 14. A v Třinci už je teď 4 minuty před 6. nehoda, na nájezdu z Jablunkovské na výpadovku na Lišbice, tam, co je poblíž základka Zátopkových anebo zahrádkářská osada, tak tam se srazila dvě auta. Jinak jsem koukala, že v Třinci je teď 15 stupňů, což je vlastně takový republikový průměr. V Praze už třeba ukazuje teploměr i 19 a odpoledne bude až 31. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být skoro jasno až polojasno, teď po ránu na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Zejména na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 26 až 31, na severovýchodě a východě kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český cyklista Matyáš Vacek skončil pátý v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska. Vyhrál Slovinec Pogačar, Vacek za ním zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Dva české fotbalové kluby znají soupeře pro předkola evropských soutěží. Plzeň nastoupí v evropské lize proti norskému Tromsø, Hradec v konferenční lize proti chorvatskému Varaždínu. Adiktologové chtějí od vlády písemnou garanci, že stát bude dál financovat služby pro závislé i po jejich přesunu pod ministerstvo zdravotnictví. Vláda přesun obhajuje vyšší efektivitou. Evropská unie zařadila na sankční seznam Rusa Konstantina Rogače, který dříve žil v Česku. Pomáhal pojišťovat ruskou stínovou flotilu přepravující ropu. Přijde o citelný zásah do financování ruské války proti Ukrajině. A nakonec do centra Brna se po roce vrátily odpočinkové zóny s plážovými lehátky. Letos přibyla i další místa. Můžeme si odpočinout na náměstí Svobody, Zelném trhu nebo Dominikánském náměstí.
2: Nejvíce míst k posazení najdou návštěvníci v horní části Zeleného trhu, kde se nachází bezmála 160 lehátek. Zde se konají také dvakrát týdně koncerty pod širým nebem, které jsou zdarma. Letos se také nově objeví 100 lehátek na Římském náměstí, kde se bude až do září promítat i letní kino. V případě příznivého počasí však může být provoz prodloužen. Kolem jdoucí mohou lehátka využívat každý den od 10. do 22. hodiny. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Radia Beat.

Kiss se nám svěřili, že byli zrozeni pro lásku. Já se zase dneska probudila, abych připomněla, že u Lipna začíná Indiana Riders Fest a taky, že má dneska 60. Loufanánek Hagen. A propojíme to tak, že když tady do 9. po ránu na beatu bude Fanánek zpívat něco o motorkách, je to pro vás povel napsat mi do býťácké aplikace anebo SMS brány 720 001 222 heslo Indián. No a po každé takové písničce pak vyberu jednoho pisatele nebo pisatelku a vyskladním dvě vstupenky na všechny tři dny Indian Riders Festu. Takže hlídejte si Fanánka, až nasedne na mašinu, tak pište buď do aplikace, anebo na SMS bránu 720 001 222. Dobré ráno.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

O půlnoci místy bude až 18 stupňů. Je před námi série letních dní. Užijeme si slunečný čtvrtek s teplotami do 30 stupňů, protože ty hodnoty během zítřka a víkendu ještě trošičku polezou nahoru. Pojďme se podívat na informace od meteorologů. Nejteplejším dnem tohoto týdne by měla být sobota, kdyby odpoledne teploměr místy mohl ukázat i 34 stupňů na hodinách. Teď ve čtvrtek 18. června 2026, kdy posloucháte Rádio Beat, je 6.18.

Za 8 minut bude 6:30, před chvílí byl dohrán poslední zápas první rundy na mistrovství světa. Kolumbie potvrdila roli favorita a zvítězila nad Uzbekistánem 3-1. V 10 večer našeho času dostihl Ronaldo Messiho, tedy alespoň v tom historickém faktu, že už taky nastoupil do 6. světového šampionátu. Ale zdaleka to nebylo tak hvězdné jako včera v případě jeho argentinského rivala. Však taky Portugalci překvapivě s Kongem jenom remizovali 1-1. A ten gól z nastavení prvního poločasu, ta parádní hlavička Jona Vissi, rodáka z Francie, co hrává v Premier League za londýnské včely, tak to byla první branka v historii Konga na mistrovství světa. V dalším zápase Anglie porazila Chorvatsko 4-2. Dvě branky vítězů dal Harry Kane, ale hned v úvodu měl na penaltu dva pokusy. Potom prvním neproměněném sudí nařídil opakování, protože brankář Chorvatů vyběhl z brankové čáry dříve. Opakování Harry mu vyšlo a stal se historicky nejlepším střelcem trestných kopů v dějinách mistrovství světa, jako myšleno v základní hrací době mimo penaltové rozstřely. Tak proměnil 5 penalt. No a ještě jeden výsledek. Ghana ta porazila Panamu 1 gólem. Dneska druhou rundu začnou od 18 hodin Češi proti Jihoafrické republice.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30 a na 35. Sturnova na Liberec za Dlouhým mostem na 27. kilometru boural osobák do svodidel. V osobním autě dojezd do Brna od Prahy docela plynulý, nákladním se zaseknete u Kývalky na 183. kilometru. Zatím nám to jede hladce, pěkně, motorkáři ti samozřejmě pojedou na Indiana Riders Fest. Připomínám, že mám tady pro vás dneska po ránu vstupenky, slavíme 60. fanánka, takže jakmile fanánek v některém ze svých textů nasedne na motorku, tak si napište o lístky na Lipno, buď tak, že pošlete heslo Indián na naši býťáckou aplikaci, a nebo že využijete SMS bránu 720 001 222.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být skoro jasno až polojasno, teď po ránu na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Zejména na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 26 až 31, na severovýchodě a východě kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalový Baník Ostrava si pojistil dva mladé útočníky. 18-letý Pira prodloužil smlouvu o 2 roky, Škrkoň o 3. Odborníci na závislosti podporují v případě Kratomu vládní návrhy na zavedení spotřební daně i důslednější kontrolu dodržování pravidel. Začíná druhá část stavby metra D.
2: Přípravné práce už probíhají a první vlaky by se do tunelu mohly vydat za 6 let. A to buď v úseku mezi Pankrácií a Novými dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a také zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova už je v hrubé stavbě z velké části hotový. Betonuje se ještě ve stanicích. Honza Navrátil, Praha.
1: Ve válce na Ukrajině získává převahu Kyjev. Na summitu G7 to řekl francouzský prezident Macron. Trump tam znovu jednal se Zelenským a schůzku označil za dobrou, dále prý chce usilovat o mír. A nakonec americké aerolinky United Airlines představili speciální nátěr letadel k 250. výročí vzniku USA. 2 stroje ponesou motiv s 50 hvězdami a červeno-bílými pruhy inspirovanými americkou vlajkou. Poslouchali jste krátké zprávy na Bítu.

A já dneska zapomněla vyhlásit společné kafe Býťáků a hned jste si toho někteří všimli, tak děkuju za upozornění. Ale já mám nápad, jak si to u vás vyžehlím. Tedy u těch, co už mají po ruce v tuto chvíli v 6.42 počítač. A nebo si vemte tušku a papír a udělejte si poznámku a můžete si to užít, až se ke své klávesnici dostanete. Tak se připravte, já první nahlásím písničku a pak vyšlu pokyny. Dneska má 60 fanánek. Když nám do 9. raní začne zpívat o motorce, tak si můžete napsat o lístky na celou dobu konání dnes započatého Indian Riders Festu v Lipně nad Vltavou. Stačí pak do SMS brány během té písničky na 7, nebo ta SMS brána je 720 001 222 a nebo do býťácké aplikace během tedy, jak říkám, hraní té skladby fanánek motorka napsat Indian a pak někoho obdarují dvojici lístků. Kromě fanánka mají dneska narozeniny i Sir Paul McCartney anebo pianista Dizzy Reed. Vedle Axla nejdéle sloužící člen Guns N' Roses. A my to propojíme, protože si pustíme Paulovu písničku, kterou cigáni od něj vypůjčili. Ano, bondovskou Live and Let Die. Tak a než to pustím, tak už jste u klávesnice nebo máte papírek a tušku, abyste si udělali poznámku na potom. Dobře. Takže bude to chtít asi nějaký texták a zmáčkněte tak levý alt, takhle, a potom čísla 9, 7, 4, 9. A taky ho tam máte.

Dobře, dobře, tak já ještě jednou zopakuju tu kouzelnou formulky, aby taky u vás počítači mohl ode mě přistát dárek, tak je to Alt a čísla na číselné klávesnici 9749. To víte, devítka, moje oblíbené číslo, takže 9749 s Altem a máte to tam a případně Alta, můžete zmáčknout ještě jedničku, tak to je ještě takový jako přídavek k tomu navíc, jako zákusek, jo? Tak, býťáci, dáváme si společnou kávu, dáme si taky spolu Simon s Garfunklem. Chtěla jsem říct, že dneska proběhne atletický meeting ve vrhu koulí Grand Prix Ústí nad Labem. Ten je zařazený i do seriálu Bronzové světové atletické tour a na městském stadionu v Ústí se nebude jenom vrhat, ale bude se tam i házet oštěpem a na programu jsou i běžecké disciplíny. Program je od 15 do 19 hodin. A na atletiku můžete vyrazit i ve Vyškově, kde budou na stadionu za parkem se konat tradiční memoriály na počest významných osobností tamní atletiky. V 16 hodin začne Malečkův memoriál v běhu na 200 metrů překážek a pak bude memoriál Jaromíra Kremličky v běhu na 400 metrů. A následovat pak bude závod ve skoku o tyči. Vy už vyskočte z postelí.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Bělední den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

Člen beatové síně slávy Loufanánek Hagen má dneska 60. V Marině Lipno nad Vltavou zase začíná největší motocyklové setkání značky Indián v Evropě, což během dnešního rána na beatu propojíme. Jakmile Fanánek bude zpívat nějakou o motorce, tak pište buď na SMS bránu 720 001 222 nebo do beaťácké aplikace heslo Indián. Já pak vyberu někoho, komu pošlu lístky k Lipenské přehradě. Tu první dvojičku za chviličku vyšlu Kačce, co jako první zareagovala v aplikaci, a ještě někoho vyberu z SMS brány. Tak si to hlídejte i dál. Kačka si dneska na Indian Riders Festu užije i U2 Revival So Fine anebo Harry Groupies. A propos, v Praze dneska v O2 Univerzum budou znít hity King Crimson z 80. let v podání kapely Beat. Přijede Andrew Bellew, Tony Levin, taky kytarista Steve Vai anebo bubeník Dan Carey, známý z kapely Tool. No a ještě jedna pozvánka na dnešní večer do děčínské garáže, kde bude Honza Hrubý, další člen beatové síně slávy, společně s Ondrou Fenclem a jeho kapelou Hromosvod. A v neděli máme v Praze

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: To, že je v 7 hodin kolona na Štěrboholské radiále v Praze směrem do centra od Černého mostu, tak to je klasika, ale asi se to tam bude více zahušťovat, protože za sjezdem na Štěrboholy a Dolní Počernice je čerstvá hromadná nehoda 4 aut. V Novém Městě nadmetují, natáčejí pohádku a na 2 dny tam zavřeli náměstí. To je na hlavním tahu mezi Vamberkem a Rychnovem, nebo takhle, mezi Vamberkem či Rychnovem a Náchodem silnice číslo 14. A pokud teď z Nového Města nadmetují, vyrážíte na Jaroměř, tak u Krčína zasahují záchranáři u nehody se zraněním. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky dal Kane a vyrovnal anglický rekord 10 gólů na šampionátech. Portugalsko jen remizovalo s Kongem 1-1, Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Na to potvrdilo, že Česko loni nesplnilo závazek dávat 2% HDP na obranu. Aliance uznala jen 1,85% místo více než 2% vykazovaných vládou Petra Fialy. Liberec opraví střechu zimního stadionu Svijanská arena až příští rok. Připraveno má 80 milionů korun. Náměstek primátora Adam Lenert říká.
2: Je to s ohledem na to, že v současné době, kdyby se to mělo soutěžit, poté by nastala realizace, tak bohužel výstavba by zasáhla do zimních měsíců a stejně by 3 měsíce jsme měli odkrytou stavbu a neuměli by jsme zabezpečit tečení vody, zamrznutí, popraskání vnitřních konstrukcí, tak proto jsme se rozhodli, že začínáme v roce 2027, jak umožní klimatické podmínky.
1: A nakonec Google vydal stabilní verzi systému Android 17. Aktualizace je zatím dostupná pro telefony Pixel a postupně dorazí i na další zařízení. Novinka přináší vylepšení zabezpečení, správu systému i nové funkce pro každodenní používání. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat a dáme si Ozzyho.

Na beatu vstáváme se vzpomínkou na Ozzyho Osbourna a taky Randyho Rhoadse a já jenom připomínám, že dneska budeme opět sklízet tak, jak jsme minulý týden zaseli. Minulý týden na našem webu na stránce radiobeat.cz mezi sebou bojovaly desky, které byly vydány v roce 2020. A jako druhá nejvíce hlasů dostala už 21. studiové album kapely Deep Purple, takže dneska před půlnocí komplet. Jak to bude příští týden? No tak záleží. Momentálně proti sobě stojí tituly, které vyšly v roce 2021. Máme tady Halloweeny, Iron Maiden, Dead Daisies nebo solo Billyho Gibbonse a taky za domácí Luboše Pospíšila a Michala Prokopa. Anketu najdete na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Brněnští hroši včera váleli, na poháru federace vyhráli i druhý zápas. Korvatském Karlovaci jim soupeřem byla domácí Olympia, která se netají vysokými ambicemi a dostala od Brňanů dost vysoký nášup. 14-4, konec byl po 8. směně. České baseballové vicemistry dneska ještě čekají Francouzi. A jak si vedou softbalistky v pražských Bohnicích v první fázi světového šampionátu, to nám poví Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: České softbalistky na domácí mistrovství světa porazili Kubu 8-0, ale podlehli Itálii 2-10. Po třech zápasech tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek. Dnes od 19 hodin je čeká Tchaj-wan, zítra v tu samou dobu Kanada. Triatlonistka Tereza Zimovianová obsadila na mistrovství Evropy ve španělské Taragoně 15. místo. Při své premiéře mezi elitou zaujala také Dana Přikrylová, která skončila 24. Triatlonisté Jakub Odehnal a Štěpánka Bisová vyhráli Dachsman Lužický triatlon v Kunraticích u Cvikova. Odehnal rozhodl především v cyklistické části, Bisová dominovala ve všech třech disciplínách. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Fanánek má dneska 60 a možná bude pozván i na 7 piv a 1 zelenou. Teď se nám prohrnal, co by spolujezdec Tomáše Hajíčka vysíláním na zeleném Japončíkovi, a jakmile vám povím o nehodách, tak zase z aplikace a SMS brány Beatu vyberu někoho, kdo během písničky poslal heslo Indian, a vyskladním tedy další dvě dvojice lístků na Indian Riders Fest. Ten začíná už dnes v Marině Lipno nad Vltavou. Tak hlídejte si motorkáře oslavence Fanánka, do 9:00 lístky ještě budou k mání. Teď si pojďme říct, že přesně 7:30 v Praze na Štěrboholské radiále směrem od Černého mostu překáží nehoda za sjezdem na Štěrboholy a Dolní Počernice, a bouračka je taky na D4 mezi Strakonicemi a Příbramí. Pozor na 56. kilometru.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky. Teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: U fotbalistů Liberce po dvou letech skončí trenér Radoslav Kováč. Má ho nahradit slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy vedl Dunajskou Středu. Bývalý moderátor pořadu Top Gear Jeremy Clarkson má agresivní rakovinu prostaty. Diagnózu zveřejnil ve svém pořadu, není ale jasné, kdy záběry vznikly. Chorvatská policie zadržela důstojníka katamaránu, který u Splitu potopil plachetnici s českou posádkou. Podezírají ho z trestného činu ohrožení bezpečnosti dopravy. V Praze se uskuteční olympiáda dětí a mládeže. Příští týden od pondělí do čtvrtka nabídne soutěže na celkem 33 sportovištích po městě. Centrem bude výstaviště. Součástí mají být i setkání s olympioniky. A nakonec, v Mnichově Hradišti se o víkendu uskuteční sraz nákladních vozidel značky Lias. Akce připomene slavnou éru liberecké automobilky i její účast na Dakaru.
2: Přihlášeno je už přes 100 vozidel, která postupně v pátek dorazí do centra dění. V sobotu se maxi kolona dá do pohybu na spanilou jízdu po okolí. Letos bude také motem 30. výročí výroby prvního prototypu Škoda Xena, který bohužel svět nedobyl. Přijedou i účastníci slavných rally a okruhových závodů i se svými speciálními, o které vytrvale pečují. Tak se přijďte od pátku do neděle přesvědčit. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Tímto končí krátké zprávy na beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 6. Doba bez hudby. Mezi roky 1990 až 1993. Čte Honza.
2: Po revoluci visela kytara doma na hřebíku a my si užívali vymožeností, který přinesla nová doba. Náš život se odehrával s partou na skejtu, v klubech, na koncertech, kdekoliv, jenom ne doma. S ničím jsme si moc nedělali starosti a nikdo nás za to neprudil. Zpětně to vidíme tak, že jsme sbírali zkušenosti, které jsme o mnoho let později zúročili a zúročujeme dodnes. Revoluce nás totiž zastihla včas. Brácha byl ve třeťáku, já se chystal na uměleckou průmyslovku a Zemánek na kariéru písmomalíře. Národ si vydechnul a pořádně to oslavil. Vypukly zlatý a zároveň divoký devadesátky, teda dekáda, která se jednou asi bude přirovnávat k legendárním šedesátkám. Zatímco předtím všechno stagnovalo, teď začala docela jízda. Nový věmy, nový zážitky a nový inspirace čekaly za každým rohem. Spousta věcí, co se nesmělo, se buď mohlo, nebo bylo tolerováno, což si někdo užil, jiný využil a další zneužil. Měnila se společnost kolem nás a měnili jsme se i my. A všude bylo plno hudby. Dřív sklepní kapely vydávaly desky u velkých firem a hrály běžně kdekoliv, taky sem dojíždělo spousta těles ze západu a my se vždycky všelijak pokoutně pokoušeli dostat dovnitř na koncert. Ponocovávali jsme v pražských klubech, trošku zlobili, občas se poprali a budoucnost nás v té době nezajímala. Vlastně jediný pořádný ambice jsme měli ve skejtu, což obsahovalo každodenní trénink někde ve městě. Že bychom se měli někdy vrátit k hraní, to v té době nikoho ani nenapadlo. Taky možná proto, že náš Vinohradský park pomalu skončil. Měli jsme už jiný party, ta naše původní se roztrhala na menší a ještě menší, až to prostě celý nějak odumřelo. Možná kvůli věku, možná kvůli podnikání, ale hlavní kus práce asi odvedly drogy, který jsem hned po revoluci v široký škále vtrhli jako tsunami. Najednou bylo všude kolem spousta trávy, tripů, pervitinu a podobně. Do té doby byly tyhle věci záležitostí nějakých uzavřených komunit, kde si pěstovali konopí nebo vařili perník, ale my třeba osobně nikoho takovýho neznali. Nebo možná znali, ale netušili jsme, že něco bere a taky jsme nevěděli, jak vlastně ty drogy vypadají a jak se aplikují. A teď to najednou bylo mezi náma, k dispozici jsme měli všechno, ale netušili, co to s náma může udělat. Experimentovali tenkrát všichni kolem nás, tedy i my. V našem případě to naštěstí přes všechny pokusy nikdy nedosáhlo dna, tedy závislosti, protože pro nás byl skate pořád primární zábava a tvrdý drogy ho prostě provozovat nedovolejí. Ty pokusy jsme zarazili včas, ale spousta kolegů experimentátorů z toho parku to tenkrát sfouklo.

0: Vohnou ti, tak ti zítra hrají v Telči a v sobotu v Kadani a v Rakovnickém pivovaru, takže dneska večer můžete vyrazit do pražského O2 Univerza na muziku King Crimson na největší hity z 80. let. Ano, již dneska ve čtvrtek 18. června přijíždí čtyřčlenná formace Beat, ve které najdeme i dva původní členy tohoto bandu. Teda myslím bandu King Crimson. Víte, na koho si myslím? Kdo mi alespoň jedno z těch dvou men řekne jako první na lince 210 32 33 34, tak tomu vyskladním dvě vstupenky na ten dnešní večer do O2 Univerza, kde bude kyslešení i písnička, která se jmenuje Heartbeat a kterou si hned pustíme, jenom někomu popřeju dobré ráno. Halo?
1: Dobré jitro, tady Bob.
0: Ahoj Bobe, tak ty to budeš vědět. Kdo je v současné sestavě těch, co oprašují věci King Crimson z 80. let?
1: Tony Levin by tam mohl být a Adrian Belew.
0: No jasně, zpěvák a kytarista Adrian Belew, basák Tony Levin, s nimi ještě kytarista Steve Vai a bubeník, ten se jmenuje Dan Carey a je známý z kapely Tool. Takže Bobe, drž se telefonu, domluvíme se jak se vstupenkami, jo?
1: Díky moc.
0: Není zač.

0: Vinci na čtyřech kolech.
1: Oh Darlin zpíval Sir Paul McCartney, který má dneska 84. narozeniny. Kulatou 60 má fanánek a za jeho motorkářskou písničku si ještě i v další hodině až do 9. můžete vybojovat lístky na celý Indiana Riders Fest, dnes začínající u Lipna. Jakmile přijde motorkářská písnička s fanánkem, pište heslo Indian, tedy pokud máte zájem o lístky, tak buď na SMS bránu 720 001 222, nebo do býťácké aplikace. Na D5 před Berounem směrem na Plzeň na 14. kilometru se srazilo nákladní a osobní auto, ale řeší to tam při krajnici, projíždíte bez zdržení. Opačně před Prahou na plzeňské dálnici Špunt v Raní Špičce přibližně od 8. kilometru. Klasická fronta po ořech a pak už to docela jede. Když se podíváme na příjezd po D11, tedy Hradecké dálnici, pozor, zaseknete se na Černáku na Štěrboholské radiále o kousek dříve, než tomu bývá běžně, protože stále se řeší nehoda 4 aut za sjezdem na Dolní Počernice a Štěrboholy. No a bouračku taky máme na Kbelské ulici za sjezdem z Novopatské směrem na Letňany. No a jak vypadají příjezdy do Brna? Pokud jedete po D1 od Prahy, tak tady je ta fronta od Rosic a v opačném směru před Kývalkou zpobalení začíná na 213. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů. Zítra slunečno, na horách zejména na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle zaprší a nebo se přidají i bouřky. Teploty 30 až 34, na severovýchodě 28 až 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový trenér Koubek chystá změny v sestavě i herním stylu reprezentace před duelem s Jihoafrickou republikou. Chce zlepšit útočnou fázi a lépe reagovat na soupeře. Hokejista Jiří Šlégr se stal novým většinovým majitelem HC Verva Litvínov. Se společností Hokej Litvínov získal 71% akcí od Orlen Unipetrol. Klub se tím podle něj podařilo zachránit před krachem.
2: Já prostě ještě vzpomenu, co zatím je, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas. Takže i přesto, že to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov, region a všechny, co nám fandí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul, takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
1: Pražský lídr ANO Ondřej Prokop patří mezi štědré sponzory hnutí. I po zadlužení kvůli bydlení, které zatím nedokázal vysvětlit, jednou daroval ANO 1 000 000 korun a přispíval i v dalších letech. Rusko ve válce ztrácí víc vojáků než Ukrajina, oznámil to americký prezident Trump, který zároveň Moskvu označil za útočníka v konfliktu. A nakonec český doktorant Martin Dušek zavedl v CERNu laserovou metodu pro přesné měření polohy protonů. Nahrazuje dosavadní systém s napnutými drátky, které se nepřesně prohýbají. Nová technologie umožňuje měření na stovky metrů s vysokou přesností a počítá se s jejím využitím i v novém urychlovači. To byla poslední informace těchto zpráv, čtvrteční vysílání, ale pokračuje dál s Katkou a Eagles.
0: Radio B. Classic Rock.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to vskutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Jak jsme v upoutávce slyšeli, čeká nás víkend vymýšlení příběhu na základě písniček. Tak po Davidu Bowiem, co odletěl na Mars, tady zůstal blesk, co si malovával na tvář pro obal desky Ellen Insane. No a ten blesk hned adoptovali maličtí skotští bratři poté, co se jejich rodina přestěhovala do Austrálie a vložili onen opuštěný blesk do loga své kapely. To jsem to vymyslela, co?

0: Daleko Manchesteru pokračovaly šipkařské turnaje Players Championship a zatímco předevštírem prošel Karel Sedláček až do osmifinále, kde pak velmi těsně prohrál se světovou pětkou Welshanem Claytonem, včera neprošel hned prvním kolem proti skotskému hasiči Alanu Sutárovi. Ve studiu Beatu Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Belgický cyklista Van Aert nepojede červencovou Tour de France kvůli poranění lokte. Lídr stáje Vingegaard tak přijde o důležitého pomocníka v souboji s Pogačarem. V Jablonci nad Nisou dnes začíná mistrovství Evropy v kulečníku Five Pins. Hraje se s třemi koulemi a pěti figurkami uprostřed. Ty musí po sražení koulí spadnout. O titul bude bojovat 12 nejlepších klubových týmů z pěti evropských zemí. Turnaj potrvá do neděle v klubu, který sídlí v Pražské ulici v Jablonci. V pražské loděnici českého jachtklubu vzniká výstava o Josefu Rezlerovi Ořovském. Přiblíží jeho roli při vzniku českého sportu i olympijského hnutí a představí ho jako průkopníka a organizátora. Otevřená bude od 23. do 25. června a návštěvníky doveze i přívoz z Výtoně a Smíchova. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

V krásném chladivém prostředí pivních sklepů na Hradišťské ulici. Příští pátek tam bude i mobilní studio Rádia Beat od 12. do 14. hodiny. A naši partu motorkářů potkáte i na Indian Riders Festu, který dneska začíná v Marýně v Lipně nad Vltavou. Ta akce tam bude až do neděle a až do 9. hodiny máte možnost ode mě získat vstupenky na celé konání tohoto největšího motorkářského setkání značky Indian v Evropě. Stačí si pohlídat dnešního oslavence, fanánek má 60. a když bude zpívat o motorkách, což se i ostatně stalo, tak stačí napsat heslo Indian buď na býťáckou aplikaci anebo na SMS bránu 720 001 222. No a já pak vyberu jak z SMS brány, tak z aplikace vždycky jednoho výherce a pošlu dvě vstupenky. Takže mám teď co na práci, jdu vybírat.

0: autičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Je 8:30 a v Praze na Strakonické ulici směrem do centra se před podjezdem železničáku srazila dvě auta. Kolona je od soutoku Berounky a Vltavy, tady z Lahoviček. Další pražská nehoda je na Evropské směrem od Kulaťáku před Horoměřickou a na Kbelské směrem na Letňany za Novopatskou. V Brně je nehoda na Kníčské směrem do centra před nájezdem na Žabovřeskou. Jinak před Brnem od Prahy na D1 je kolona od Ostrovačic. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být skoro jasno až polojasno, teď po ránu na východě a během dne přechodně i jinde až oblačno. Zejména na horách výjimečně přehánky, nejvyšší teploty 26 až 31, na severovýchodě a východě kolem 24.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový Baník Ostrava si pojistil dva mladé útočníky. 18-letý Pira prodloužil smlouvu o 2 roky, Škrkoň o 3. Odborníci na závislosti podporují v případě kratomu vládní návrhy na zavedení spotřební daně i důslednější kontrolu dodržování pravidel. Začíná druhá část stavby metra D.
2: Přípravné práce už probíhají a první vlaky by se do tunelu mohly vydat za 6 let. A to buď v úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory, nebo až do Písnice, podle rychlosti příprav a také zadání zakázek. První úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova už je v hrubé stavbě z velké části hotový. Betonuje se ještě ve stanicích. Honza Navrátil, Praha.
1: Ve válce na Ukrajině získává převahu Kyjev. Na summitu G7 to řekl francouzský prezident Macron. Trump tam znovu jednal se Zelenským a schůzku označil za dobrou, dále prý chce usilovat o mír. A nakonec americké aerolinky United Airlines představili speciální nátěr letadel k 250. výročí vzniku USA. 2 stroje ponesou motiv s 50 hvězdami a červeno-bílými pruhy inspirovanými americkou vlajkou. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Led Zeppelin nám předvedli na jedné skladbě 6,5minutové vylíhnutí jemného folkaře v hardrockového bouřliváka. Jde o nikoli původní song pánů Page, Planta, Bonhama a Jonese. Původně ji slyšeli Joan Baez, ale ani ta není autorkou. Tou je folkařka s vysokoškolským titulem z matematiky Anne Brandon. A od Amy Winehouse si zase Rolling Stones vypůjčili písničku pro novou desku, která vyjde 10. července. Dneska máme 18. června.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Kolik lístků jsem pro vás měla na Indian Riders Fest, tak tolik už jsem rozdala, ale i vejvoďák bude štědrý, jenom bych chtěla poprosit vás, co jste soutěžili prostřednictvím aplikace, je dobré si zkontrolovat i e-mail, který jste udali. Ty, co vyhráli přes SMSky, s těmi jsem osobně mluvila, ale vy, co jste to řešili přes býťáckou aplikaci, těm jsem prostě výhercu jenom lístky poslala na zpátek, takže třeba vám čekají v mailové adrese. Teď si počkáte na Hradecké dálnici u Chlumce. Na 70. kilometru se srazily 3 kamiony a provoz je mezi 68. a 76. kilometrem obousměrně zastaven. Jestliže jedete směrem na Hradec, tak se zaseknete na nějakém 65. kilometru, jak říkám, pak na tom 68. budete muset z dálnice a opačně je kolona před tím odklonem na 76. kilometru taky asi kilometrová. Tak přeji dobrou jízdu. Jo a mimochodem, jestli už jste u počítače, už jste zkusili ten levý alt a k tomu kombinaci čísel 9749. Jo, 9749. Tak hezký den.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů. Zítra slunečno, na horách zejména na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti, ojediněle zaprší a nebo se přidají i bouřky. Teploty 30 až 34, na severovýchodě 28 až 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Český cyklista Matyáš Vacek skončil pátý v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska. Vyhrál Slovinec Pogačar, Vacek za ním zaostal o 4 minuty a 2 sekundy. Dva české fotbalové kluby znají soupeře pro předkola evropských soutěží. Plzeň nastoupí v evropské lize proti norskému Tromsø, Hradec v konferenční lize proti chorvatskému Varaždínu. Premiér Babiš kritizuje ministra zdravotnictví Vojtěcha za nedostatečné úspory. Požaduje reformy a kroky vedoucí k úsporám v řádu desítek miliard. Pokud změny nebudou, mluví se o odvolání. Na plynovod Nord Stream mohla zaútočit ukrajinská amatérská potápěčka, která dříve pozovala pro erotické časopisy. Z nové studie jejíž informace se nedají ověřit. Vyplývá, že mělo jít o ženu jménem Freja. Ta připevnila výbušniny na potrubí. A nakonec do centra Brna se po roce vrátily odpočinkové zóny s plážovými lehátky. Letos přibyla i další místa. Můžeme si odpočinout na náměstí Svobody, Zeleném trhu nebo Dominikánském náměstí.
4: Nejvíce míst k posazení najdou návštěvníci v horní části Zeleného trhu, kde se nachází bezmála 160 lehátek. Zde se konají také dvakrát týdně koncerty pod širým nebem, které jsou zdarma. Letos se také nově objeví 100 lehátek na Římském náměstí, kde se bude až do září promítat i letní kino. V případě příznivého počasí však může být provoz prodloužen. Kolem jdoucí mohou lehátka využívat každý den od 10. do 22. hodiny. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
5: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio Beat.
1: Tohle byla skupina Whitesnake a na dlouhou dobu si myslím, že to je to poslední, co jste poznali, protože dnešní čtvrteční detektivka na beatu bude těžká, víc než těžká. Já jsem Vejvodák, hezký den vám přeju. Pro toho, kdo nakonec přijde na to, koho hledáme, jakou kapelu, jakou hudební skupinu, tak je určena knížka, kterou napsal Vladimír Mertlík společně s Jiřím Georgem Kozlem, jmenuje se Ostnatej drát nenaladíš. Jsou to dramatické životní osudy Jiřího George Kozla, tedy zakladatele otce zakladatele českého Big Beatu, a k tomu zároveň, jak je psáno v této knize, je to nastavené zrcadlo zlatým 60. Já jsem zlatá 60. nezažil, páč jsem ročník 72, klidně bych se do toho rád začetl. Kdo z vás má chuť na tuhle knížku, anebo kdo chce, přitom, když jsem už říkal, že to bude dneska velmi těžké porazit detektivku a uhodnout, tak si udějte chvilku času, já vám postupně budu dávat indicie. Pozor, třeba bude stačit jenom jedna, jo, ale nemyslím si. Ta první nápověda je upoutávka z roku 1985 v původním znění z britské BBC.
2: Classic comedy in the new world of entertainment on BBC One in the Pickwick Papers, starring Nigel Stark as Charles Dickens' immortal character. A fight and an encounter with Mr. Jingle are some of the adventures as the Pickwick Club set off to see the world of Victorian England. The Pickwick Papers, tomorrow at 5:25 on BBC One.
1: Myslím si, že i když to bylo anglicky, tak to bylo krásně rozumět. Charles Dickens taky z toho krásně vylezl. Věřím tomu, že si s tím poradíte. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: On nosil boty špičkou dozadu, přičemž ho museli hrozně bolet palce, si tak říkám. 210, 32, 33, 34 jsme po první nápovědě v detektivce v té čtvrteční na Beatu. Rádio, prosím.
3: Vojďáku, zdravím tě, tady Radek.
2: A zdar, Radku.
3: A typu na Juraja Heap dneska.
2: A proč zrovna Juraja Heap by to měly být?
3: Páč, tam jsem něco zase v té upoutávce Charles Dickens, takže jsem si to tak nějak spolu s Davidem Copperfieldem a Juraja Heap.
2: Ty krabe, člověče, to je dobře, ale takhle, je to blbě. Mimochodem, já tady mám připravenou skladbu Sunrise od Juraja Heap, jakože v těle té detektivky, jo, v muzice, kdy vlastně vy hádáte, tak třeba na ní dojde, jo, ale když budou hádat všichni jako ty, tak asi jo, protože je to blbě. Tobě děkuju.
3: Dobrý, hezký den, čau.
2: Hezký den, přesně tak. Budeme ho potřebovat, hlavně hezký večer, že jo, aby jsme měli a sportovně úspěšný. Někdo jiný, Radio Beat, prosím.

0: A slyšel jsi, co vlastně v tenkrát v roce 85 na BBC One, na co upoutávali, na jakou...
1: Ne, jo? To jsem nepochytal.
0: Oni upoutávali na seriál, na první díl seriálu, který se jmenuje The Pickwick Papers.
1: Jo, to je pravda, to tam bylo.
0: Pickwick Papers, no, tak přesto právě vede cesta k té kapele, kterou dneska hledáme. Ale je to trošku těžší, ale zase proč ne, jo? Tak děkuju.
1: Ale dovolat se samou o sobě je výhra, jak už bych mnohokrát
0: řečeno. Já jsem si říkal, že bych dával ceny už jenom těm, co se dovolají. Každý, kdo se dovolá, tak dostane 100 korun třeba.
1: Jo. Tak jo, mějte.
0: Čau, ahoj. Tak dva typy zatím, třeba ten třetí, který dorazí, tak bude správný, anebo správnější. Radio Beat, prosím.
2: Ahoj, tady je Pavel.
0: Jak tě tam zachrastilo, Pavle?
2: No, nějak mě skřilo. Prosím tě, bylo by to asi moc lehké, kdyby to byli Uriáši.
0: Ty bláho, tak to je zajímavá věc. Jo. Mě tahle kapela vůbec nenapadla, že si ji spojíte s tou první indicí a ty seš už třetí v pořadí, kdo mi tvrdí, že jsou to Uriáši. Nejsou, ale zbavíme se toho, půjdeme na druhou nápovědu, druhou indicí, která vede k názvu desky, která je jedna z nejslavnějších od té kapely, kterou hledáme. Už víme, že to není deska od skupiny Uriáši. Jo?
2: Dobře.
0: Tak jo, tak děkuju. Tak poslouchej, měj se, čau.
3: Vlastně je to takový prostý, obyčejný příběh. Tak, jak to v životě chodí.
4: Pravidla na kvadrát! Výplod šílence! Debilní paskvil!
3: Já jsem Díša.
4: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové! Nýmandi!
5: Pojďte Nuli. Dál.
3: Dobrý den.
5: Prosím. Posaďte se.
3: Děkuji.
5: Tak to... Budeme točit.
3: Opravdu?
5: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční, ten, co to byl.
3: Ano.
5: Ovšem, my jsme se dohodli na tom, že to musí být velkolepá, výpravná, hudební podívaná. Prostě.
0: Prostě trhák, jasně, to si asi každý dokáže dosadit. Proč jsem použil tuhle nápovědu a tuhle indici, která směřuje k názvu jedné z nejslavnějších desek té kapely, kterou hledáme? 210, 32, 33, 33.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden
2: vítěz.
0: Detektivka na rádiu Beat.
3: Třeba už budeme mít vítěze 210, 32, 33, 34. Kdo je na telefonu? Rádio, prosím.
4: Čau, Jirka, u toho.
3: Teďko to trošku za vás bylo, Jirko, ale zkusíme to překonat teda. Hlavně já.
4: Tak jsem v repráku bez handsfree.
3: Jo.
4: Prosím tě, slyšel jsem jenom něco s papírem, mě napadl třeba paperplane, co status quo teda.
3: Status quo a paperplane by docela seděli k sobě, ale nám jde o Pickwick Papers. O tuhle vlastně román, který napsal Charles Dickens a BBC ho vysílala jako televizní seriál v 80. letech, jo. A
4: dobře.
3: Jedna ta postava, konkrétně pan Pickwick, nám dělá krásně do té personálie té kapely, kterou hledáme. A to už jako trošku napovídám, ale je to, říkám, je to trošku těžší dneska. No.
4: Dobře, tak jo, tak budu pátrat dále. Děkuji.
3: Pátrej, buď tak hodnej, děkuju, zatím, čau.
4: Tak jo, čau.
3: Někdo, kdo už má dopátráno do té míry, že zvedl telefon a volá, rádio, prosím.
5: Pán Vyhuda.
3: Nazdar, nazdar, Dušané, ty to víš, nebo to zkoušíš?
5: No já si myslím, že tuším, takže možná bych malinko mohl vědět, jestli to nebudou svíti.
3: Svíti, jo. No, zkus to nějak rozvinout.
5: No, teďka to byla ukázka z filmu Trhák.
3: Mm-hmm.
5: A to je anglicky blockbuster. A což je deska od svítu.
3: To je krotitele duchu, ne? Ghostbuster. trošku jinak, o čem je film Trhák?
5: To je o filmu.
3: Ano, o natáčení, je to, ano, muzikál, dobře, hodně se tam zpívá, ale je to film o natáčení filmu, jo, na tom se shodneme.
5: Takže film o filmu.
3: No on to není film o filmu, je to film, jak se natáčí film, jo. Film o filmu je většinou film, že je to film, jak se to natáčelo, ten film, který ty znáš, ale tohle je...
5: Nebo už je natočený.
3: Nebo film. Už je natočený, jasně, a tohle to je přímo, jak to vzniká, jak se prostě točí film, takže to je film o točení filmu. No a je to, tak zatím, čau, ahoj.
5: Ahoj, jo.
3: Svíti dneska nebudou hrát až do 10. Je to jiná kapela. Radio Beat, prosím.
6: Martin, ahoj Petře.
3: Co tě napadlo, Martine?
6: Blue Effect.
3: Proč?
6: No, já jsem druhou nápovědu neslyšel, protože jsem telefonoval, ale podle první tam ten Pickwick, samozřejmě čaj, čajovna, tak Blue Effect.
3: Čaj, ano, správně. The Pickwick Papers. To je ten seriál, který zatím tady rozebíráme, ale špatně, nehledáme českou kapelu dneska, Martine. Děkuju.
6: Dobře, díky, měj se.
3: Čau, ještě někdo? Než bychom si připomněli v divadle Járy Cimrmana ve třetí Indíci krásně přednesený název té skupiny. Radio Beat, prosím.
7: Zdar, Vojďáku, tak to máš.
3: Nazdar, Tome, jak to vidíš ty dneska?
7: Já si myslím, že tam skoro svítí.
3: Svítí ti tam svítí, jo? Není to dobře, svítí to nejsou, děkuju.
7: Dobrý,
3: takže to je podobný myšlenkový pochod, jako měl Dušan před chviličkou, tak dáme ještě někomu prostor, Radio Beat, haló?
8: No, buď zdá se tělo, šaman z Libišan.
3: A zdar, šamané, tak ty bys to měl jako v těch kouřových věcech, jak si furt vykuřuješ, že jo, tak koho hledáme dneska?
8: Hele, já si myslím, že to jsou Iron Maiden.
3: Iron Maiden, to je taky zvláštní, a když se řekne šaman, tak si představu někoho, kdo vykuřuje, jako. Přitom vykuřuje včelař, že jo, ten tam chodí s takovou tou, s tou baňkou a kouří, fouká ten čout na ty včely. Maideni to nejsou, ale proč tě napadli? Kam jsi se...
8: No, Charles Dickens, to je skoro jako Dickinson.
3: Aha.
8: A skoro každá deska od jednu je Trhák.
3: To je pravda. Ano, souhlasí ti to všechno, ale je to jinak. Poslouchej, třetí nápověda. Název kapely, kterou hledáme, tak je schován v důsledku neplatnosti závěti. Je to opět překlad angličtina, ahoj. Čeština. Zatím, čau.
8: Dobrý, díky, ahoj.
9: V kapse mám, přátelé, závěť a ta jasně říká, že dědím naprosto všechno.
10: Pane doktore, řekněte mu to.
9: No, věc se má takhle v rochu. Nebožka napsala novou závěť.
11: Cože, vždy ta už neudrží pero v ruce, ta už je jednou rukou v hrobě.
9: To byste koukal, jak pevně ho držela. Poslouchejte. Neodkazuji veškerý majetek svému druhému muži Vavrochovi, ale právě naopak Odkazuji ho své jediné dceři jménem Vlasta a jejímu otci. Ten už nežije, takže to je irrelevantní.
2: Ježiš, to je výborný, doktor, já dostal nápad. Až přivedu Helgu, byl byste ochoten, tak jak jste to teď četl, rozumíte, tím vážným hlasem to před ní přečíst? Na tom by se nejlíp ukázalo, jestli mě má opravdu ráda. Poněvadž já jsem teď vlastně úplný žebrák, jestli jsem to pochopil.
3: Ano, pochopil jste to správně. Mrtvá ruka říkáte, ne, já říkám mrtvá ruka, to vy říkáte mrtvá ruka. 210, 32, 33, 34.

0: Radio Beat.
1: To byli ti Jura Heap, jak jsme na začátku detektivky s nimi laborovali, ale už víme, že ti to nejsou. Třetí nápověda už padla, telefon je 210 32 33 34. Rádio, prosím.
2: Zaret, tady Dave.
1: Dave, ty to víš?
2: Nevím, ale zkusím to typnout. Není to náhodou kapela Testament?
1: Testament to nejsou. Je to trošku měkčí skupina, tu, co hledáme dneska. Jo, nejsou Testament. Děkuju, zatím,
2: dobrý,
1: čau.
2: Měj se, čau.
1: No, jak říkám, není to úplně nejjednodušší. I ta třetí indicie je jako taková špekulativní. Rádio Beat, prosím.
3: No, Libore, ahoj.
1: Libore, pověs mi to.
3: Mrtvá ruka, Tulipár.
1: Ale to bylo navíc, že jsem nedržel hubu. To bylo prostě až potom, po té nápovědě, to je jenom jak z té hry, z té hry, jo. Jak mi to utkalo v paměti, jo, ale mrtvá ruka, dobře, Def Leppard, budíš, ale je to jinak, zatím čau, ahoj.
3: Dej se, čau.
1: To bylo dobrý, vidím, že reagujete v podstatě úplně na všechno, ale ono, je to říkáno, že všechno, co zazní, tak může být nápověda. Radio Beat, prosím, kdo je teď na telefonu?
4: Čau, Jirka.
1: Jirko, co to je? Kdo to je?
4: Není to kapela Testament.
1: Ježiš, není to Testament. Hele, ten jeden člen té kapely má přezdívku Pick. Podle toho pana Pickwicka, jo? Je to zakládající člen té kapely. Jmenuje se David Pick. A pak ty tam ještě jedno jméno. Co se týče natáčení filmu, tak je to, jak se točí film, Making Movies je album z roku 1980, té kapely, kterou hledáme. A to, že je někdo jako žebrák, který úplně na mizině, tak to je název té kapely v angličtině. Ale, jak říkám, je to trošku těžší. Zatím, Mirko, měj se, čau. Malinko jsem se rozpovídal teďko, trošku. Už se to mohli mít uhodnutý. Rádio Beat, Vejvodák, prosím.
5: Nazdar, tady Petr z Rakouska.
1: Já tě zdravím, Petře, tak jak jsi to přeložil teda? Blbě, správně, nebo?
5: No asi blbě, ale já říkám Offspring.
1: Offspring proč?
5: No tak Offspring, to jsou vlastně potomci, že jo?
1: Ano.
5: A ty většinou dělá dědí, která se nepřepíše závěť mrtvou rukou. No a pak tam bylo to album Smash, což je taky vlastně slangově trhák.
1: Jo.
5: No a tu první nápovědu to vůbec nevím.
1: Je to od začátku až do konce, Petře, jako špatně, ale oceňuju tvoji snahu, která se ale, jak už víme, neoceňuje, že jo, důležitý je výsledek. Takže pokračuj, zatím se měj, čau, ahoj.
5: Čau.
1: Tak, to byl Petr. Ještě někdo? Radio Beat, kdo teď?
6: Tak čau, ještě jednu, Jirka.
1: Jirko, tak co? Jak to...
6: Dire Straits.
1: Jsou to Dire Straits, ano, když je někdo na mizině, na dně, je to úplnej žebrák, tak ta situace je Dire Straits. No a všechno ostatní si řekneme v té druhé polovině. A do 10. hodiny tím pádem budeme hrát muziku Dire Straits. Máš tady Ostnatej drát nenaladíš, knížku Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka. Gratuluju k zprávy. Děkuju. A jdeme na to. Zatím, čau.
0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D1 kolem Brna ve směru na Prahu na 196. kilometru je to za křižovatkou u Avion Shopping Parku. Srazil se tam nákladní a osobní auto. Na Českokrumlovsku na 39. jedete-li od Lipenské přehrady směrem na Volary. U Horní Plané je bouračka nákladního a osobního auta. Od Přerova na Olomouc, kdo z vás jde po 55. v obci Kokory, se vytvořila kolona za bouračkou tří osobáků. V Praze v ulici v Olšinách se řeší havárka dvou osobních vozů a v Ústí nad Labem v Masarykově ulici před poliklinikou vyšetřují havárku dvou osobních vozů.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
7: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: U fotbalistů Liberce po dvou letech skončí trenér Radoslav Kováč. Má ho nahradit slovenský kouč Branislav Fodrek, který naposledy vedl Dunajskou Středu. Bývalý moderátor pořadu Top Gear Jeremy Clarkson má agresivní rakovinu prostaty. Diagnózu zveřejnil ve svém pořadu, není ale jasné, kdy záběry vznikly. Chorvatská policie zadržela důstojníka katamaránu, který u Splitu potopil plachetnici s českou posádkou. Podezírají ho z trestného činu ohrožení bezpečnosti dopravy. V Praze se uskuteční olympiáda dětí a mládeže. Příští týden od pondělí do čtvrtka nabídne soutěže na celkem 33 sportovištích po městě. Centrem bude výstaviště. Součástí mají být i setkání s olympioniky. A nakonec, v Mnichově Hradišti se o víkendu uskuteční sraz nákladních vozidel značky Lias. Akce připomene slavnou éru liberecké automobilky i její účast na Dakaru.
2: Přihlášeno je už přes 100 vozidel, která postupně v pátek dorazí do centra dění. V sobotu se maxi kolona dá do pohybu na spanilou jízdu po okolí. Letos bude také motem 30. výročí výroby prvního prototypu Škoda Xena, který bohužel svět nedobyl. Přijedou i účastníci slavných rally a okruhových závodů i se svými speciálními, o které vytrvale pečují. Tak se přijďte od pátku do neděle přesvědčit. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio Beat.

Tady u toho názvu téhle skladby, tak si musíte krásně připravit pusu, dát si ta mluvidla jako do kroužku. Ta píseň se jmenuje One World, anebo tak nějak podobně. Dire Straits, to je kapela, kterou jsme dneska v Detektivce na Beatu hledali. První indicie byla z upoutávky z britské BBC z roku 1985 na seriál, který se jmenuje Pickwick Papers, The Pickwick Papers. Tím jsme mířili na zakládajícího člena Dire Straits a tím je bubeník David Pick Withers. Svoji přezdívku Pick získal právě díky nápadně podobě s tou hlavní postavou toho seriálu. On se totiž podobal, nebo vypadá úplně stejně jako pan Pickwick z toho seriálu. Zkráceně mu tedy začali říkat Pick. Mimochodem David Pick Withers, absolvent slavné bubenické školy Drumtech v Londýně. Ono se vždycky v souvislosti s Dire Straits mluví hlavně o Markovi Knopflerovi a také o jeho bratrovi, ale David Pick Withers, zakládající člen, určitě také stojí za to. Byl původním bubeníkem a v roce 2018 byl jako člen Dire Straits uveden do rock'n'roll rolové síně slávy. Ve druhé nápovědě to byl Trhák, film o natáčení filmu, to každý dobře ví, no a album Making Movies se jmenuje Natáčení filmů z roku 1980, jedna z nejslavnějších desek skupiny Dire Straits. No a poslední, třetí nápověda, divadlo Járy Cimrmana ze Záskoku Vavroch, díky tomu, že paní máma, že jo, mrtvou rukou skoro přepsala závěť, tak se z Vavrocha stal úplný žebrák, dostal se do zoufalé situace, kdy je úplně na mizině, a to jsou všechno výrazy v překladu do angličtiny Dire Straits. Až do 10. hodiny budeme hrát jejich muziku a já jsem tuhle detektivku dělal hlavně kvůli téhle skladbě. Dělal jsem to kvůli tunelu, protože tunel se moc nehraje, on má 8 minut, takže se to přes den nehodí, ale do detektivky nám to zapadne krásně. Skladba Tunnel of Love od Dire Straits. Na Beatu. Detektivce.

0: Ještě ta klavírní ekvilibristika na konci Tunnel of Love, Dire Straits v programu Rádia Beat, 20 vteřin před 10. hodinou, tedy naplněno až po okraji, skončila dnešní detektivka. Ta další bude až příští týden, 22. června. To vychází na 9. hodinu. Teď doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D1 ve směru nebo kolem Brna ve směru na Prahu na 196. kilometru, je to kousek za křižovatkou u Avion Shopping Parku, se srazilo nákladní a osobní auto. Na D46 se od Vyškova na Olomouc v levém jízdním pruhu na 16. kilometru je vozidlo, které se pohybuje a seče trávu. Je to pohyblivé, nebo respektive pohyblivé uzavření. Každou chvilku ten úsek je jiný, ale na to přijdete až po té D46 od Vyškova na Olomouc kolem 16. kilometru pojedete. Zpráva od Míly, ahoj, 37 od Trutnova, v Houstníkově Hradišti je kolona, čau Míla, děkujeme Mílovi. Pozor v Brně, v Merhautově ulici, před křížením se Sýpkou, srazila se tam tramvaj, nákladňák a osobní auto. A na Praze 5 v ulici k Barandovu ve směru dolů k mostu, v levém jízdním pruhu v koloně je bouračka dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů. Zítra slunečno, na horách zejména na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle zaprší a nebo se přidají i bouřky. Teploty 30 až 34, na severovýchodě 28 až 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Dvě branky dal Kane a vyrovnal anglický rekord 10 gólů na šampionátech. Portugalsko jen remizovalo s Kongem 1-1, Ghana porazila Panamu 1-0 gólem v nastavení a Kolumbie zdolala Uzbekistán 3-1. Hokejista Jiří Šlégr se stal novým většinovým majitelem HC Verva Litvínov. Se společností Hokej Litvínov získal 71% akcí od Orlen Unipetrol. Klub se tím podle něj podařilo zachránit před krachem.
2: Já prostě ještě vzpomenu, co zatím je, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas. Takže i přesto, že to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov, region a všechny, co nám fandí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
1: Brno kvůli víkendové motocyklové Grand Prix posílí veřejnou dopravu. V době největší špičky budou hlavní spoje jezdit v intervalu 1 až 2 minuty. Řada posilových linek bude zdarma. Moskva čelila v noci a ráno největšímu dronovému útoku za 2 roky. Protivzdušná obrana zničila asi 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Hlášení jsou každopádně zranění. Útok způsobil škody včetně zásahu rafinerie, způsobil požár a zastavil provoz všech hlavních moskevských letišť. A nakonec umělá inteligence navrhla tisíce genů pro toxiny, které většina bezpečnostních systémů nedokázala odhalit. Firmy už své algoritmy aktualizovaly, přesto zůstává riziko zneužití. AI už prý také umí navrhnout funkční viry schopné likvidovat bakterie. To byl přehled zpráv.
0: Radio B. Classic Rock.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svýho stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii.

Tohle jsou Vysáči, tedy Vysací zámek a dopravní značky. 3 minuty, spíš 4 minuty, po 10:45 dopoledne. Zítra jsou rockerová rána, přijde Marek Calík. Marek Calík je ze skupiny Civilní obrana. Trošku punkové ráno nás zítra čeká, ale Marek už tady byl a bylo to tenkrát velmi, velmi v pohodě, takže věřím tomu, že i zítra to proběhne. Marek Calík je zítra také hudebním dramaturgem, bude celou hodinu mezi 9 a 10 vybírat muziku a poroučet muziku, to, co poručí, také mu zahraju. Navíc má Civilní obrana před sebou takovou vifikundaci, takovou fančmekrovinu, štancparádu se dá říct, která je, dá se říct, skoro až rekordní, a o téhle té koncertní záležitosti, kterou chlapci ze skupiny Civilní obrana chystají, určitě bude zítra mezi 9 a 10 tady na Beatu řeč. A můžu jenom naznačit, tak spousta z vás to třeba už ví, ale vy, co ještě netušíte, tak můžu naznačit, že při té koncertní šmakuládě, kterou Civilní obrana chystá, tak bude čas velmi důležitá veličina. Velmi důležitá.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byl Graham Bonnet v programu Rádia Beat, 2 minuty po půl jedenácté dopoledne, za chviličku Horse with No Name od Ameriky, taky Slady, anebo Harley s Královnou noci. No a připravené jsou menšinové sporty, máme pozvánku na dnes startující mistrovství Evropy v kulečníku a také na výstavu do loděnice Českého jachtklubu. Podrobnosti od Petra Šimáčka za okamžik v menšinových sportech.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: České softbalistky na domácí mistrovství světa porazily Kubu 8-0, ale podlehly Itálii 2-10. Po třech zápasech tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek. Dnes od 19 hodin je čeká Tchaj-wan, zítra v tu samou dobu Kanada. Triatlonistka Tereza Zimovjanová obsadila na mistrovství Evropy ve španělské Taragoně 15. místo. Při své premiéře mezi elitou zaujala také Dana Přikrylová, která skončila 24. Triatlonisté Jakub Odehnal a Štěpánka Bisová vyhráli Dachsmann Lužický triatlon v Kunraticích u Cvikova. Odehnal rozhodl především v cyklistické části, Bisová dominovala ve všech třech disciplínách. Belgický cyklista Van Aert nepojede červencovou Tour de France kvůli poranění lokte. Lídr stáje Vingegaard tak přijde o důležitého pomocníka v souboji s Pogačarem. V Jablonci nad Nisou dnes začíná mistrovství Evropy v kulečníku Five Pins. Hraje se s třemi koulemi a pěti figurkami uprostřed. Ty musí po sražení koulí spadnout. O titul bude bojovat 12 nejlepších klubových týmů z pěti evropských zemí. Turnaj potrvá do neděle v klubu, který sídlí v Pražské ulici v Jablonci. V pražské loděnici českého jachtklubu vzniká výstava o Josefu Rezlerovi Ořovském. Přiblíží jeho roli při vzniku českého sportu i olympijského hnutí a představí ho jako průkopníka a organizátora. Otevřená bude od 23. do 25. června a návštěvníky doveze i přívoz z Výtoně a Smíchova. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio Beat.

Tahle píseň měla tu smůlu, že byla prostě napsaná, složená ještě předtím, než tomu Koňovi dali jméno. Jmenuje se Horse with No Name, kapela Amerika v programu Rádia Beat, asi minutu a půl po 10:45 dopoledne. Lou Fanánek Hagen má dneska narozeniny. Fanánek se narodil 18. června v roce 1966 a tím pádem logicky dneska Fanánek slaví 60. Fanánku samozřejmě za celé Rádio Beat. Všechno nejlepší ti přejeme, hlavně zdraví pochopitelně a posíláme muziku, která začíná kravskými zvonci a naprosto perfektně vlastně dokumentuje, stylizuje tvůj cit pro jazyk a vyjadřuje, co vlastně jsi. Fanánek, 60 let dneska.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Děkujeme Frankovi, to byl Frank Zappa na beatu, za nějakých 6 minut bude 11 hodin dopoledne, připraven už by měl být za okamžik Petr Šimáček na zprávy právě na tu 11. Po zprávách Hiroshima od Garyho Moora budeme hrát Pretty Flamingo od Matt Fredman, kdo máte rádi třeba Joan Jett, AC/DC nebo Toma Pettyho, tak po té 11. hodině si pošmáknete na beatu. Dopravní to.
2: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Pozor, na dálnici D1 na 194. kilometru, tentokrát kolem Brna ve směru na Vyškov u Futura, srazilo se tam jedno nákladní a jedno osobní auto. Na D10 na výjezdu z Prahy na prvním kilometru od Prahy na Mladou Boleslav je dopravní nehoda a jedou tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Pozor také na 27. na cestě z Plzně směrem na Plasy u Třemošné je silný provoz, i tady zasahuje záchranka, hasiči i policisté u bouračky osobního a nákladního auta. V Břeclavi v ulici Na Valtické se jezdí kyvadlově pouze jedním pruhem kvůli bouračce dvou osobních vozů. V Praze v Libuchské ulici osobní auto srazilo chodce, tady zasahuje rychlá, policisté jsou už také na místě. Na Praze 6 ve Svatovícké ulici stojí středový jízdní pruh, srazila se tam dvě osobní auta a Brno, Křižíkova ulice je blokovaná havárkou dvou osobáků, jezdí se tam kyvadlově pouze jedním jízdním pruhem. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: období. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, večer skoro jasno, na horách výjimečně přehánky, teploty 27 až 31, na severovýchodě a východě kolem 25 stupňů. Zítra slunečno, na horách zejména na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojediněle zaprší a nebo se přidají i bouřky. Teploty 30 až 34, na severovýchodě 28 až 31 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový trenér Koubek chystá změny v sestavě i herním stylu reprezentace před duelem s Jihoafrickou republikou. Na mistrovství světa chce zlepšit útočnou fázi a lépe reagovat na soupeře. Novým ředitelem Krkonošského národního parku se stal Petr Moravec. Do funkce ho jmenoval ministr životního prostředí Červený. Česká inspekce životního prostředí pak také bude mít nového šéfa Pavla Straku. Nemá praxi v oboru a je sponzorem motoristů. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany několik let učil experty z čínské vojenské univerzity a bral je i na návštěvy do svých laboratoří. Podle deníku N se při školeních seznamovali s českými postupy práce s radioaktivními a toxickými materiály. Ředitel spolupráci hájí jako legální a přínosnou. A nakonec Apple se chystá zvýšit ceny svých produktů kvůli drahým čipům. Dnes to oznámil šéf podniku Tim Cook. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Přichází Gary Moore.

této skladby I Love Rock and Roll od Joan Jett bylo 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin. Viděl jsem to, akorát jsem si to nevyfotil, ale to nevadí. Za pár vteřin bude čas, kdy bude 11, 12, 13. Za 13 vteřin to bude přesně, tak abyste to nepropásli. Mám tady vstupenky na dnešní koncert skupiny Beat. Skupina Beat, to jsou dva bývalí členové Kim Crimson, Adrian Belew a Tony Levin. Společně s nimi hraje Steve Vai jako kytarista z první extra ligy kytarové téhleté planety a také bubeník ze skupiny Tool, Danny Carey. Chci, abyste věděli, že dvě vstupenky tady jsou a pokud budete ve správném okamžiku na správném místě, to znamená, budete poslouchat ještě teď dopoledne Radio Beat, tak se vám může stát, že vám řeknu způsob, jakým se dostat na poslední dva volňásky a dneska do O2 Univerza tady v Praze na kapelu Beat, která hraje repertoár kapely Kim Crimson, vyrazit. Buďte bystrý, třeba to přijde za chviličku.

půl minuty před půl dvanáctou dopoledne. Mám tu vstupenky na dnešní vystoupení na koncert skupiny Beat, tedy kapela, která hraje repertoár skupiny Kim Crimson, protože Adrian Belew a Tony Levin jsou součástí téhle kapely. Společně s nimi hraje ještě v kapele Steve Vai, jako co by jeden z nejlepších kytaristů na světě, no a bubeník kapely Tool Danny Carey. Tato čtveřice dneska v O2 Univerzu večer vystupuje. Mám tu dvě elektronické vstupenky, které pošlu někomu z vás e-mailem. Stačí jenom jako jedenáctý, to znamená u té vaší SMSky, tady na mém monitoru musí svítit dvě jedničky, jakože jedenáctá v pořadí, dorazila a čekám SMSku ve znění ano, chci na kapelu Beat, na rádiu Beat a chtěl bych ještě aspoň křest jméno, abych věděl, komu potom budu telefonovat, protože tomu odesílateli jedenácté SMSky zavolám na to číslo, z kterého ona SMSka přijde. 720 001 222, poslední dva volňásky na dnešní Kim Crimson, alias tedy kapelu Beat do O2 Univerza jsou ve hře.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Clairvoyant, tak se jmenuje tahle skladba od Iron Maiden, kterou jste teď ve 11:15 slyšeli na Beatu. Sliboval jsem vstupenky na dnešní koncert kapely Beat do O2 Univerza. Ten 11., kdo se dotelefonoval, byl Tomáš, aspoň doufám.
1: Prosím.
0: Tomáši, tady je Vejvoďák, Radio Beat. Jestli jsi teda Tomáš.
1: Jsem Tomáš, ahoj Vejvoďáku.
0: Výborně, tak to sedí. Máš tady zprávu, nebo já tady mám od tebe zprávu, která dorazila jako 11. v pořadí. Navíc si to napsal přesně, jak jsem chtěl, a tudíž nic nebrání tomu, aby si dostal ode mne 2 stupenky na skupinu Beat a vyrazil dneska tím pádem na Kim Crimson do O2 Univerza.
1: No, to by
0: šlo, to je Tome, co? No, panečku.
1: To by bylo úplně vynikající.
0: Já už to nebudu nijak zdržovat, já teď vlezu do e-mailu, tam mám ty 2 poslední elektronické stupenky uložené. Hvízdnutí je na tvůj e-mail, až mi nadiktuje za chvilku. No a ty už se můžeš pomalu chystat na večerní koncert. To by...
1: Výborně, mám radost.
0: Já jsem rád.
1: Syn bude mít radost.
0: Jo, půjdeš se synátorem, výborně.
1: Se synátorem půjdu.
0: Krásně vyučuješ kvalitní muzice a to se chválí, Tomáši. Ať se vám koncert líbí, kluci.
1: Díky moc, měj se krásně.

0: byl Kozy Pavel, který uzavřel ten program mezi 11. a 12. Za 3,5 minuty už bude pravé poledne, nebo ne pravé, to je každý den jinak, že jo, ale bude poledne, tam se na tom můžeme shodnout. Pepa Lábus má připravený zpravodajský přehled dne a hned po něm bude bluesová 12. Dnes Dave Hall. Potom třeba Def Leppard, Beatles, Kabáti anebo Thin Lizzy. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 na 52. kilometru ve směru na Slovensko je kolona, v omezení stojí v levém jízdním pruhu porouchaný kamion. Místo je s opatrností průjezdné, děkujeme Národnímu dopravnímu informačnímu centru. Pozor taky na 16. Jedete-li z Nové Paky směrem na Trutnov, u Pilníkova se srazila dvě osobní auta, na místě je rychlá také hasiči a určitě policisté. Pozor ve Žďáru nad Sázavou v Jamské ulici se srazila dvě osobní auta. Měli byste projet jedním pruhem kolem této havárky. V Plzni na Jateční u viaduktu u Těšínské ulice se teď vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků. I tady zasahují kompletně všechny složky integrovaného záchranného systému. A na Kroměřížsku v Hulíně v Holešovské ulici řeší policisté a také záchranáři pád cyklisty. Píťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bí.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně skoro jasno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Na horách zejména na severu a severovýchodě přijdou při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Anglie vstoupili do mistrovství světa výhrou 4-2 nad Chorvatskem. Portugalsko remizovalo s Kongem 1-1, Ghana porazila Panamu 1-0 golem v nastavení a Kolumbie Uzbekistán 3-1. Dva české fotbalové kluby znají soupeře pro předkola evropských soutěží. Plzeň nastoupí v evropské lize proti norskému Tromse a Hradec v konferenční lize proti chorvatskému Varaždínu. Premiér Babiš kritizuje ministra zdravotnictví Vojtěcha za nedostatečné úspory, požaduje reformy a kroky vedoucí k úsporám v řádu desítek miliard. Pokud změny nebudou, mluví se o odvolání. Odborníci na závislosti podporují v případě Kratomu vládní návrhy na zavedení spotřební daně i důslednější kontrolu dodržování pravidel. Brno kvůli víkendové motocyklové Grand Prix posílí veřejnou dopravu. V době největší špičky budou hlavní spoje jezdit v intervalu 1 až 2 minuty. Řada posilových linek bude zdarma. Pražský lídr ANO Ondřej Prokop patří mezi štědré sponzory hnutí. I po zadlužení kvůli bydlení, které zatím nedokázal vysvětlit, jednou daroval hnutí 1 000 000 korun a přispíval i v dalších letech. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Nový sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svýho stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Tentokrát Champion z programu Rádia Beat. Dneska bych chtěl a ještě v této hodině snad to stihneme zavolat do Mexika Vaškovi Tichému. Vašek Tichý je šéfredaktor fotbalového týdeníku Gól. Připravujeme spolu gólovku a Václav je přímo v dějišti mistrovství světa ve fotbale, tak bychom mu mohli zatelefonovat, aby jsme nasáli tu atmosféru, kterou on už nasává vlastně druhý týden, co v dějišti mistrovství světa pobývá. Co se týče muziky, měl bych tady připravenou malou dámu od Kabátu, taky Across the Universe od Beatles, anebo tuhle skvělou věc, která se zdá být od jiné kapely než od Def Leppard, ale přitom jsou to Def Leppard. Action!

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Být za 3 minuty bude 12:30 odpoledne, o 8 hodin jinak čas, tedy zpátky, je v Mexiku. A v Mexiku, teď jsem se elektronicky spojil s Vaškem Tichým, zhruba za 10 minut uděláme vstup přímo z dějiště mistrovství světa ve fotbale.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Čínské automobilky prodávají statisíce aut, která sice jedou na elektřinu, ale nikdy nezůstanou stát kvůli vybité baterii. Jak je to možné, nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Palubní benzínový motor totiž funguje jako pojízdná elektrocentrála. Z nových čísel však evropské automobilky mrazí. Azijští vývojáři slibují spotřebu 1,5 litru a dojezd 1690 km. Princip není nový. V roce 2013 se s tím vytasilo BMW. Jenže i3 byla malým městským vozem s 9-litrovou nádrží. Jenže Čína to napasovala do 5-metrových SUV, kam se vyjde 5 a více čínských soudruhů. Ani v Ázii a ani u nás stejně není pravda o čisté elektromobilitě. Když výfukem těchto vozů jsou komíny elektráren spalující fosilní paliva, třeba bílinské uhlí.
0: Vítoskop.
1: Tradiční zahajovací ohňostroj nahradí letos na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary největší dronová show v historii České republiky i Slovenska. Promění nebe v promítací plátno. O podívanou se postará rekordních 1300 dronů. Bude trvat skoro 10 minut a diváci ji uvidí po zahajovacím koncertě 3. července a znovu 7.
0: Vítoskop.
1: Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambik může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na železnicích a silnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty, například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 kilometrů. Tolik z Vítoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio.

0: Skupina Santana, Santana v programu Rádia Beat, 4 minuty před 12:15 odpoledne. Vašek Tichý je v dějišti fotbalového mistrovství světa, přímo v Mexiku, telefonický most se podařil, pojďme na to.
1: Gólovka na Beatu.
0: Vašku, odsud z Prahy, krásné příjemné odpoledne, do Mexika, krásné dobré ráno.
2: Tak nevím, jestli říct ve 4 ráno, dobré ráno, tady je tma jak v pytli, ale taky zdravím tebe i všechny posluchače Rádia Beat.
0: Vašku, já využiju toho, že jsi v dějišti právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale, a protože tady jsou zvěsti různé, jak na tebe působí organizace a zájem místních o mistrovství světa?
2: Tak zájem místních je obrovský, to se nechalo čekat, protože Mexiko, kde my se s Jardou Kolářem pohybujeme, je vyloženě fotbalovou zemi a vlastně tím vstupním zápasem domácí reprezentace proti Jižní Africe to takové to nadšení naplno vypuklo, bylo to vidět i v ulicích, i na samotném stadionu. No a co se týká organizace, tak tady je sice spousta tisíc lidí v uniformách nejroznějšího druhu, ale docela to drhne, což sami jako novináři na vlastní kůži opakovaně bez rozdílu v kterémkoliv městě pociťujeme. A vzhledem k tomu, že už jsme na pár mistrovstvích světa byli, no tak to bereme jako takový krok zpátky.
0: Je vidět a slyšet, že si to užíváte, ale zase na druhou stranu no. Vidět a zažít mexickou vlnu přímo na mexickém stadionu, to stojí za to, ne?
2: To rozhodně, tak my jsme i se těšili dneska na ten, nebo vlastně už včera, na Aztécký stadion, to je jeden z ikonických fotbalových stadionů z celého světa, hrálo se tam dvakrát finále mistrovství světa a má kapacitu 80 tisíc, taky na tenhle zápas bylo vyprodáno, a protože hrála Kolumbie, tak to bylo jako kdyby hráli domácí, tam bylo přes 80 tisíc Kolumbijců, kteří byli jednotně v žlutých dresech, a těch Uzbeků tam bylo, odhaduji, tak 2-3 autobusy početně. Takže to byl virvál neskutečný a pro nás to byla taková generálka na to, co náš tým bude čekat vlastně při tom nadcházejícím posledním zápase ve skupině proti domácímu Mexiku.
0: Tak přejme si samozřejmě, ať se naši dostanou co nejdál. Můj tip a moje přání je finále Francie-Argentina. Mbappé a Messi proti sobě. Zatím to, co tihle dva pánové předvádějí, tak já považuji za radost pro oko a pro duši fotbalovou. Jo? Tak uvidíme, jak to nakonec dopadne.
2: Já bych si tipnul, že tam bude některý z týmu z Pirenejského polostrova, to znamená, že tam může být Španělsko nebo Portugalsko, byť se jim ten start do šampionátu úvodními zápasy překvapivě nepovedl, ale jak se říká, zajíci se počítají až po honu.
0: Ano, komu se to nepovedlo, je Chorvatsko, ty dostali 4 od Anglie vlastně včera, tak ty mají
2: tak co na... měli nejtěžší vstup, ano, taky, ano, že jo, takže to je, tak ty zase teď začnou bodovat, tak zajímavých výsledků a zápasů je dost, tak těšme se na ně a doufejme, že nám budou dělat radosti naši čeští fotbalisté.
0: Vašku, já ti děkuju za přenesení atmosféry přímo z dějiště, tedy přímo z Mexika, z mistrovství světa ve fotbale. No a určitě si zavoláme ještě.
2: Budu rád a těším se, že se uslyšíme v Česku, protože anebo si můžeme i zavolat po tom zápase, který odehrajeme v Mexico City s domácím týmem, protože pak se vracíme teprve až za další 2 dny.
0: Vašku, děkuju, pozdravuj v Mexiku, Mexičany, a ať se daří.
2: Budu pozdravovat, koho potkám, teď tady zdravím Jardu Koláře, který už snad konečně usnul.
0: Tak dobrou noc, čau, ahoj.
2: Dobrou, měj se.
1: Gólovka na Beatu.

0: To byly ještě Zloději času od Michala Prokopa v programu Rádia Beat. Necelé tři nebo necelé čtyři minuty, abych to řekl správně, zbývají do 13. hodiny. Přijde Pepa Lábus, budou zprávy, po zprávách potom Yes. Budeme hrát taky Ozzyho Osborna, Jiřího Schillingera. Jako první hned po zprávách po 13. hodině zazní Clash. Dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dobrá zpráva z dálnice D2 ve směru na Slovensko na 52. kilometru, jak stál odstavený porouchaný kamion a bylo to ucpané, tak už je dálnice průjezdná. Na Pražském okruhu na 23. kilometru ve směru k letišti nebo kde sedmičce na úrovni Chrášťan je teď k řešení bouračka nákladního a osobního auta. Pozor na cestě ze Vsetína na Valašské Klobouky na 57. v obci Lidečko policisté vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů a opatrně také na 19. z Pelhřimova směrem na Planou nad Lužnicí. U obce Obrataň se srazila dvě osobní auta a místem dopravní nehody projedete pouze jedním pruhem, tedy počítejte s komplikacemi. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně skoro jasno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Na horách zejména na severu a severovýchodě přijdou při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. 25-letý tenista se z třetího Grand Slamu sezóny omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Macháče, kterému ve světovém žebříčku patří 42. místo, trápí zranění paty už několik měsíců. Přicházejí tropické teploty a odborníci před nimi vydali výstrahu. Nejteplejším dnem bude podle Českého hydrometeorologického ústavu sobota, kdy teploty místy vystoupají až na 36 stupňů. Přijdou také silné bouřky a bude dusno. Pondělí se mírně ochladí. Olomoucký krajský soud dnes otevřel kauzu otrávených nápojů ve Šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna čelí obžalobě z vraždy i přípravy dalších činů. Jeden poškozený podle spisu na otravu zemřel, státní zástupce žádá výjimečný trest. Podle obžaloby také chystal proti zasahujícím policistům výbušný systém. Otravu kolegy i výrobu výbušnin popřel, hájí se nepříčetností. Podle obhájce nebyl v době činu trestně odpovědný. Poslanci Evropského parlamentu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících Evropské unii nelegálně. Návrh počítá mimo jiné s povinností migrantů spolupracovat s úřady nebo se vznikem tzv. Návratových center mimo území Unie. To byly zprávy, po nich si poslechněte The Clash na Rádiu Beat.

My jsme se s Johnem Bon Jovi potkali na poslední býťácké pumpě Holohlavy, ano, mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Co se týče další býťácké pumpy, tak ta už má také svoje místo. Pojedeme z Prahy směrem na Brno po dálnici D1, ale až do Brna pod jedničce nedojedeme, těsně před Brnem uhneme, nejdřív doprava, potom doleva a na místě, kde už jednou býťácká pumpa byla, budeme úřadovat. Včas se dozvíte, kolikátého a kde přesně další býťácká pumpa bude. Co se týče muziky, která nás čeká za chviličku, Rolling Stones, Luboš Pospíšil, anebo AC/DC. Baby, yeah.

někde zhruba uprostřed je skladba I Go Wild, myslím tím uprostřed desky Voodoo Lounge, Rolling Stones na beatu, 3:45 za 20 vteřin. Zítra tady bude civilní obrana, myšleno tím host Rockerova rána, přijde Marek Calík právě ze skupiny civilní obrana. Dá se předpokládat, že mezi 9. a 10. tady bude silně punkové ráno. Civilní obrana má před sebou velký koncertní majstrštyk a o něm bude určitě řeč zítra v Rockerově ráno. Těším se na to, vy si to určitě poslechněte. Co se týče poslouchání, teď do 14. hodiny stihneme Lynyrd Skynyrd a také zavírák z desky Division Bell, High Hopes, Pink Floyd.

0: Myslím si, že je štěstí, že nám se takhle společně líbí tahle kapela Lemmert Skynet, skladba, která se jmenuje Kiss Your Freedom Goodbye. Před 14. hodinou dohrála Pepa Lábus má zprávy, Ota Seman hodinu tupláků. První tuplák, jenom se podívám, bude dneska. A pozor, v Liberci bude radost. Ten první tuplák jsou dvě po sobě jdoucí skladby od skupiny Kiss. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávajte v Ústí nad Orlicí, v Sokolské ulici je dopravní nehoda, stejně tak opatrně na Českobudějovicku v Nových Hradech na náměstí Republiky. Řeší tam havárku dvou osobáků. V Praze v Nademlejnské ulici se srazilo nákladní a osobní auto. Ve Zlíně v Gahurově ulici zasahuje záchranka u bouračky, kdy osobní auto srazilo chodce. A pak tu mám dvě srážky aut s cyklistou. V České Lípě ve Sluneční ulici zasahuje rychlá u bouračky osobního auta cyklisty a v Olomouci, v Olbrachtově ulici také. Osobní auto srazilo cyklistu. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně skoro jasno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky, na Šumavě i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 31 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Na horách zejména na severu a severovýchodě přijdou při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky nebo bouřky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Nosková postoupila na travnatém turnaji v Berlíně do čtvrtfinále. Světová třináctka porazila francouzskou Diane Parryovou 6-2, 6-2. Příště se utká se Španělkou Paulou Badosaovou. Bývalý prezident Klaus dnes dostal vyznamenání od ministra zahraničí Macinky. Ministr ex-prezidenta ocenil za mimořádný přínos v oblasti diplomacie. Klausovo jméno podle něj dodnes rezonuje v zahraničí. Bývalý prezident Klaus zítra oslaví 85. narozeniny. V Birkenstocku zítra začnou rozhovory o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem za účasti zástupců Spojených států, Iránu, Pákistánu a Kataru. Dnes to potvrdilo švýcarské ministerstvo zahraničí. Ve zmíněném horském středisku se měl původně odehrát slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi USA a Iránem. Ujednání ale už včera pozdě večer elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho iránský protějšek Pezeškian. Arthur je první pojmenovanou tropickou bouří této hurikánové sezóně v severním Atlantiku. Na jih USA už přináší silné bouřky s vydatnými srážkami, takže v regionu hrozí povodně. Týká se to i Atlanty, kde odehrají čeští fotbalisté svůj dnešní zápas na mistrovství světa. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Pěkně od podlahy nám to tady otevřeli v dnešních tuplácích kysáci Back to the Stone Age. To byla ta druhá, ta, která dozněla právě teď před malou chvíli, připomínka roku 2012, alba Monster. A ta první, tak ta, to byl návrat do roku 1987, Crazy Nights. Píseň, která, no řekněme, že oslovila hodně silné, široké publikum a stala se vlastně nějakou nedílnou součástí téhleté formace. Crazy Nights, to byla ta, kterou jsme si dali jako první. A kysáci už mají svůj tuplák za sebou. Badfinger, další kapela, která se nám tady teď předvede, představí Straight Up, byla deska z roku 1971, kde se Peter Ham, kytarista téhleté skupiny, prezentoval velmi příjemnou melodií, která ovšem vypráví možná trošku smutný příběh chlapka, který uvízl osamělý v takovým svým pokoji. Day After Day se jmenuje ta píseň, která bude znít jako první v tom následujícím tupláku. A Badfinger se nám představí také v písni Baby Blue, která je v podstatě z téhož alba, tedy z roku 1971, z desky Straight Up. Badfinger na beatu, já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

0: Tolik připomínka počátku 70. let a tvorby kapely Badfinger. Jdeme na domácí scénu. Krucipisk budou ti, kteří budou dnes zastupovat domácí muziku Chiméry a Hau. Bude první, nebo Hovk, Hauk. No, tak nějak. Já nevím, jak se vlastně tohleto indiánský říká. No, ale necháme to na krucipisk, oni to vědí, kluci. Tak jdeme na to, tady jsou.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádi.

0: Jo, z výslovností toho indiánského slova to bylo vždycky složitý, když jsem četl Májovky. Předpokládám, že mnozí z vás to pamatují, ale je to takový zvláštní, že jo. Hovg. No, prej se to čte Hauk, anebo Hauk, to jsem si už tak jako našel, tu výslovnost. Každopádně jako písnička velmi dobrá, krucipisk. Jo? A teď nás čekají Dire Straits Walk of Life jako první věc, která tady od nich zazní, je z roku 1985 z Brothers in Arms, z téhletý parádní desky. Je to vlastně taková oslava londýnských pouličních hudebníků. No a pak nás čeká jako druhá věc ještě z Communique z roku 1979, píseň single Handed Sailor. Tady jsou Dire Straits.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: To zase trochu překlopíme na další tuplák, tentokrát to budou Deep Purple, kteří nastupují a mám tu od nich připravený dva kousky, tak jako ostatně od všech těch kapel, který tady v tuplácích vystupují. Woman from Tokyo bude první, Knocking at Your Back Door druhá věc, Deep Purple.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: To bychom měli, to byli Deep Purple a jdeme do finále dnešních tupláků na beatu a to obstará Chris Rea. New Way a Steinsburg Girls, tyhle dvě věci nám uzavřou dnešní dvojice písní na beatu ještě před tou 15. hodinou.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Tolik tedy Christa a jeho dnešní příspěvek do tupláku. A takové byly celé dnešní tupláky. Teď už je 15. hodina na dostřel a znamená to tedy, že přijdou zprávy. Tedy přijde Pepa Lábus a ten ty zprávy přinese. Iron Maiden, Beatles a nebo taky Jethro Tull. Nabídka těch interpretů, kteří přinesou muziku po celé a teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Hudlicích na Berounsku v Jungmanově ulici uniká plyn. Probíhají tam práce na plynovém potrubí a je to tam úplně uzavřeno. Počítejte s tím. Dobronická ulice v Praze je částečně blokovaná dopravní nehodou, kde osobák srazil chodce, takže na místě záchranka i policie. Na Tyršově náměstí v Mimoni na Českolipsku vyšetřují dopravní nehodu osobáku s cyklistou. Na ulici 1. máje v Novém Městě nad Metují na Náchodsku havarovala 3 osobní vozidla a i tady probíhá vyšetřování a odstraňování následků dopravní nehody. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách zejména na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 35 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Levý obránce David Jurásek si podle serveru Infotbal.cz poranil stehenní sval a české fotbalové reprezentaci na mistrovství světa už nepomůže. Z kádru vypadl jen pár hodin před druhým zápasem národního týmu na šampionátu proti Jihoafrické republice. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka se pokusí získat první body ve skupině A dnes v Atlantě od 18 hodin našeho času. Premiér Babiš odmítl, že by v současnosti uvažoval o výměně některého z ministrů. Uvedl to dnes před odletem na jednání Evropské rady v reakci na články o tom, že napsal několik dopisů ministrovi zdravotnictví Vojtěchovi. Vojtěch podle něj dělá svou práci dobře. Písemnou formou prý komunikuje premiér i s dalšími ministry. Ředitel státního ústavu jaderné chemické a biologické ochrany Tomáš Dropa ve své funkci skončí. Minister vnitra Metnar oznámil, že ho okamžitě odvolá kvůli informacím, že čínští vojenští experti měli opakovaně přístup do českých laboratoří jaderné ochrany. Jak informoval deník N, už třetím rokem jezdí do areálu u Příbrami experti z Pekingské vojenské akademie, která spadá přímo pod čínskou armádu. Severoatlantická aliance se musí vrátit ke svým kořenům jako tvrdá vojenská aliance. Dnes to prohlásil americký ministr obrany Hexet centrále NATO v Bruselu. Současně upozornil, že Spojené státy budou veřejně upozorňovat na země, které stále neplní své alianční závazky. Pentagon požaduje, aby spojenci zvýšili své obranné rozpočty směrem k 5% HDP. Mezi zeměmi, které nesplnily ani předchozí 2% cíl, je i Česká republika. A je po zprávách, po nich si poslechněte Iron Maiden na rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

No tak to bychom měli, to byli Jethro Tull, jenom připomínám, že Milan je jméno, které dnes vévodí tomu svátečnímu nastavení kalendáře, dalo by se to tak říct. Máme 18. června, ano, Milanové mají svátek. A teď bych si docela tipnul, že úplně každý zná nějakýho toho Milana, tak ty gratulace myslím, že budou padat na úrodnou půdu, když to budete rozesílat pěkně všem Milanům, které znáte. A já oslovuji tímto z rády a samozřejmě všechny Milany, kteří nás teď momentálně poslouchají a tak nějak symbolicky, imaginárně přes rádio třesu pravicí. Takže Milanové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Pěkně to oslavte a případně u toho můžete třeba i fandit fotbalu. Od 6 hodin to ty naši budou hrát, uvidíme jak samozřejmě, budeme to tady taky sledovat trošku, protože jsem to až do 7, tak ten první poločas tady stihnu ještě i odsledovat z rádia. Nicméně Milanům tedy veškeré gratulace k svátku a pouštím Vladimíra Mišíka Doteky. S vámi nabítou Otaseman, máme 18 minut po 15. hodině.

To byl Bonzo a jeho bubenické umění ve skladbě Moby Dick od Led Zeppelin. Máme v tuhle chvíli už vlastně asi minutu a půl před půl čtvrtou, 15:28 a něco, takže se v tuhle tu chvíli dívám, jak si stojí naše býťácká anketa s půlnočními alby. Zatím tedy, a řekl bych, že mají slušný náskok, vedou Halloween s eponymní deskou Halloween. Iron Maiden a Senjutsu, to je druhý místo, ale tak tahle dvě alba teď momentálně tam vévodí. A pozor, Michal Prokop, mohlo by to být nebe, na třetím místě. Koukám na jeho ztrátu, no není moc, je to 11 hlasů, vašich hlasů na Iron Maiden na to druhý místo postupový. Takže to se ještě uvidí, tenhle boj bude asi dramatický. Pak už tedy ztrácí Luboš Pospíšil z Poesis Beat, Billy Gibbons z Hardware a The Dead Daisies z Holy Ground. Ti uzavírají šestici a řekl bych, že ti tedy do vysílání nepůjdou. Ale ta první trojice je celkem, jako řekl bych, našlapaná a mezi nimi se bude rozhodovat do nedělní půlnoci, což je ještě dost času, protože je teprve čtvrtek. Máte ale na to, abyste ovlivnili tuhle býťáckou anketu, která je na našem webu. Vybíráte desky pro úterní a čtvrteční večer, kdy před půlnocí hrajeme vždycky ty desky celý od začátku až do konce. Tak si dejte záležet. We'll be right back.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 6. Doba bez hudby. Mezi roky 1990 až 1993. Čte Honza.
2: Po revoluci visela kytara doma na hřebíku a my si užívali vymožeností, který přinesla nová doba. Náš život se odehrával s partou na skejtu, v klubech, na koncertech, kdekoliv, jenom ne doma. S ničím jsme si moc nedělali starosti a nikdo nás za to neprudil. Zpětně to vidíme tak, že jsme sbírali zkušenosti, které jsme o mnoho let později zúročili a zúročujeme dodnes. Revoluce nás totiž zastihla včas. Brácha byl ve třeťáku, já se chystal na uměleckou průmyslovku a Zemánek na kariéru písmomalíře. Národ si vydechnul a pořádně to oslavil. Vypukly zlatý a zároveň divoký devadesátky, teda dekáda, která se jednou asi bude přirovnávat k legendárním šedesátkám. Zatímco předtím všechno stagnovalo, teď začala docela jízda. Nový věmy, nový zážitky a nový inspirace čekaly za každým rohem. Spousta věcí, co se nesmělo, se buď mohlo, nebo bylo tolerováno, což si někdo užil, jiný využil a další zneužil. Měnila se společnost kolem nás a měnili jsme se i my. A všude bylo plno hudby. Dřív sklepní kapely vydávaly desky u velkých firem a hrály běžně kdekoliv, taky sem dojíždělo spousta těles ze západu a my se vždycky všelijak pokoutně pokoušeli dostat dovnitř na koncert. Ponocovávali jsme v pražských klubech, trošku zlobili, občas se poprali a budoucnost nás v té době nezajímala. Vlastně jediný pořádný ambice jsme měli ve skejtu, což obsahovalo každodenní trénink někde ve městě. Že bychom se měli někdy vrátit k hraní, to v té době nikoho ani nenapadlo. Taky možná proto, že náš Vinohradský park pomalu skončil. Měli jsme už jiný party, ta naše původní se roztrhala na menší a ještě menší, až to prostě celý nějak odumřelo. Možná kvůli věku, možná kvůli podnikání, ale hlavní kus práce asi odvedly drogy, který jsem hned po revoluci v široký škále vtrhli jako tsunami. Najednou bylo všude kolem spousta trávy, tripů, pervitinu a podobně. Do té doby byly tyhle věci záležitostí nějakých uzavřených komunit, kde si pěstovali konopí nebo vařili perník, ale my třeba osobně nikoho takovýho neznali. Nebo možná znali, ale netušili jsme, že něco bere a taky jsme nevěděli, jak vlastně ty drogy vypadají a jak se aplikujou. A teď to najednou bylo mezi náma, k dispozici jsme měli všechno, ale netušili, co to s náma může udělat. Experimentovali tenkrát všichni kolem nás, tedy i my. V našem případě to naštěstí přes všechny pokusy nikdy nedosáhlo dna, tedy závislosti, protože pro nás byl skate pořád primární zábava a tvrdý drogy ho prostě provozovat nedovolej. Ty pokusy jsme zarazili včas, ale spousta kolegů experimentátorů z toho parku to tenkrát sfouklo.

Po vohnoutech se vrátím na chvíli jenom k tomu, co jsem tady před chvílí říkal, že máte hlasovat v naší býťácké anketě o půlnoční album, kde vybíráte ty dvě na příští týden. Tak protože je dneska čtvrtek, tak to znamená, že jedno album bude znít, a to celý od začátku až do konce po 23. hodině. Na 23. dnes je připravena deska skupiny Deep Purple Wash. No a tahle věc bude tedy znít celá, protože jste si ji minulý týden vybrali a naklikali. Je to vlastně inspirace pro to, abyste i tento týden přidali svoji ruku k dílu a něco dobrýho vybrali z toho, co jsem tady před chvílí nabízel. Předcházet tomu poslechu ty desky skupiny Deep Purple bude večer u Repráku, který je dnes v režii Honzy Hamerníka, takže si ho taky nenechte ujít, začíná po 20. hodině.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Opravdu v podání Black Sabbath je docela příjemná záležitost. Já s těma těma okultníma věcma tak úplně zkušenosti nemám. Předpokládám, že někdo z vás třeba i jo. Mně to vždycky tahle ta písnička Voodoo a vůbec jakákoliv zmínka o Voodoo připomene jeden takovej ten letitej vtípek, kdy se baví ty dva kámoši. A nevím, říkám, měl jsem dneska dopoledne takový divný telefonát. Volala mi moje manželka a říkala, nebo ptala se mě, jestli necítím občas po těle takový jako bodání, něco jako kdyby měl někdo moji panenku Voodoo a ostrým předmětem do ní bodal. Když jsem jí řekl, že ne, tak bylo chvíli ticho a pak se ozvalo a teď? Tak tenhle fórek mě napadá vždycky, když to slyším. Za chvíli zprávy tady u nás na beatu přinese Pepa Lábus, pak si dáme Toto, taky Erika Kleptna nebo AC/DC teď dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: První zpráva je od býťáka Ondry, ten zaregistroval komplikace na D6.
2: Dálnice z Prahy na Vary, asi 26. kilometr směr na Vary, hoří tam auto, jsou tam policajti. Je to na úrovni té šelky, co je směr na Prahu, ale tohle je směrem na Vary.
0: Tak, s tím počítejte býťáci, na D1 na 185. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavený porouchaný nákladák. Na pražské třídě v Hradci Králové vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a ještě tady mám nějakou zprávu z Národního dopravně informačního centra TK. Říká se D11, 70. kilometr. Tam byla odstraněna nehoda, která tam blokovala provoz a ten byl tedy obousměrně už obnoven. Díky za tuhle zprávu. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 35 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České fotbalistky se v semifinále baráže o postup na mistrovství světa utkají se Skotskem. V případě postupu narazí na lepšího z dvou zápasů favorizovaného Švédska s Litvou. Rozhodl o tom dnešní los v sídle UEFA v Nyonu. Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85 celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace bude činit 15 až 30% podle kraje. Uvedli to zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu podpory investic. Za bývalé vlády Spolu a STAN přitom mohla přímá dotace činit až 40% při splnění konkrétních požadavků a celkově v kombinaci se zvýhodněným úvěrem mohla podpora pokrýt až 90% investice. První schůzka mezi ministrem Vojtěchem a zástupci úředníků, kteří mají z gesce úřadu vlády pod ministerstvo přenést agendu protidrogové problematiky a duševního zdraví odboráře, neukladnila. Vadí jim, že pořád není jisté, jak přesně bude agenda v rámci ministerstva fungovat a kdo ji povede. Dnes to napsali Novinky.cz. Omezení příspěvku Spojených států do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě. Před jednáním ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu to řekl generální tajemník bloku Rutte. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky, aby zaplnili mezery vzniklé po americkém kroku. Zdůraznil ale, že aliance o amerických plánech věděla dlouho předem. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte touto na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

Dobrých zpráv není nikdy dost. Jedna taková mi tady přistála před chvílí ve studiu. Týká se řidičů, protože v dopravních informacích Ondra informoval o tom, že na nějakém 26. kilometru D6 ve směru na Karlovy Vary hoří auto. Tak bylo to tam úplně uzavřený, což je logický, když někde hoří auto, tak se prostě dálnice uzavře a tím pádem tam vznikla nějaká ta kolona, narůstala, ale přišla zpráva z Národního dopravně informačního centra o tom, že už tedy ten provoz byl obnoven. A to znamená, že ta kolona, která narůstala, tak už se dává do pohybu. A tahle zpráva je skutečně dobrá, já myslím, že pozitivní, takže pokud tam ještě někde trčíte, tak počítejte s tím, že každou chvíli pojedete. Máme 22 minut po 16. hodině, dnes je 18. června, čtvrteční odpoledne, já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech a pouštím katapulty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Vydání desky Stadium Arcadium skupiny Red Hot Chili Peppers doprovázelo právě tenhle ten single, který jsme teď slyšeli s názvem Danny California. Byl velmi úspěšný, dokonce sami muzikanti z kapely Red Hot Chili Peppers o něm tvrdí, že to je to nejlepší, co kdy vůbec napsali. Jak říkám, byl to první single, tehdy se hodně taky spekulovalo, byl rok 2006, spekulovalo se o tom, že zněla ta kytarová pasáž hodně podobně jako Mary Jane's Last Dance od Toma Pettyho. A hodně se mluvilo i o tom, že Tom Petty určitě Red Hot Chili Peppers zažaluje. Takže nakonec v nějakém rozhovoru došlo i k tomu, že se tedy Toma Pettyho na to odvážní novináři zeptali, jestli skutečně to považuje za svoji muziku a jestli s tím něco bude dělat. A Tom Petty tam ukázal to, jak byl skutečně nad věcí, jak byl neskutečně pohodový člověk, protože říkal, hele, já vážně pochybuju, že by to udělali s nějakým negativním úmyslem. Jim se prostě ta muzika moje třeba líbila, tak si to možná půjčili. Kdo ví, spousta rock'n'rollových písní zní podobně, zeptej se třeba Chucka Berryho, kde si od něj taky kde kdo něco bral. A vlastně on říkal, proč ne, dobrá práce, mě to netrápí. Kdyby si někdo vzal byť jen jedinou notu z mojí písně a využil ji k něčemu, řekněme, nepříjemnému a bylo by vidět, že ji ukradl se špatným úmyslem, tak tam bych jako šel do soudního sporu. Ale jinak je to vlastně úplně jedno, je to jenom pop music, tak proč by si nemohli vzít, co chtějí. Takhle nějak to viděl Tom Petty a ono to vlastně bylo taková úplná pohodová záležitost. To byly tedy Red Hot Chili Peppers a Danny California, kterou jsme před malou chvílí slyšeli.

Joy Mansion a Aquarius a Let the Sunshine In. To byla připomínka skvělého muzikálu Vlasy, který, no, teď jsem se zakuckal, který mám ve svý sbírce doma a strašně rád si tohle to pouštím. Prostě muzika skvělá, vlastně i ten příběh jako takovej, vzpomínka na vietnamskou válku a tohle všechno úžasná záležitost. Takže to jsme si dali do celý, když se na to dívám, tak už toho moc nestihneme, no dva kousky ještě, jo. Golden Erin a Redder Love bude ta první a pak ještě si dáme něco od Vítkáčů.

0: Tak upřímně, on takový Jirka Růžik je taky pěkný démon. Tohle byli Vítkáči, tedy Vítkovo kvarteto a pražský démon, a přivedla nás tahle muzika až k 17. hodině, což znamená, že nás čekají zprávy s Pepou Lábusem. Pak Europe, Pink Floyd a bude tu i Proteus.
1: Vítáci na čtyřech kolech.
0: Bouračka dvou osobáku na jižní spojce, počítejte tam s tvorbou kolony, je to ve směru na Barandovský most, na úrovni Krče, kousek za sjezdem na Vídeňskou či Michalskou. Tak tady počítejte tedy, jak říkám, se zdržením. Na Novoměstské ve Žďáře nad Sázavou, tedy v ulici Novoměstská, je neprůjezdný jeden jízdní pruh po střetu osobního vozidla a motocyklu. No a na ulici svatého Čecha v Jičíně bourala dodávka s osobákem. Vítáci, jezděte prosím, Svatopluka Čecha. Jezděte prosím, vítáci, bezpečně i v tom Jičíně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním vítákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách, zejména na severu a severovýchodě, se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 35 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Bývalá světová jednička Karolína Plíšková zdolala na tenisovém turnaji v Nottinghamu Američanku Katie McNallyovou 6-4-7-6 a postoupila do čtvrtfinále. Duel proti 54. hráčce světa vyhrála po víc než 2 hodinách. Příště narazí na Austránku Tarjo Gibsonovou. Maximální ceny pohonných hmot se opět sníží. Benzín budou moci provozovatele čerpacích stanic zítra prodávat nejvýš za 40,52 a naftu za 37 korun a 4 haléře za litr. Celkový limit tak klesne u benzínu o 32 haléřů a u nafty o 1,50. Po Stanislavu Křečkovi se dnes novou veřejnou ochránkyní práv na 6 let stala složením slibu do rukou předsedy sněmovny Okamury 70-letá Eva Kostolanská. Ombudsman může podle ní dosáhnout individuální spravedlnosti i systémových změn. V dubnovém rozhovoru pro Bulten Centra pro lidská práva a demokracii uvedla mezi svými prioritami ochranu lidí před nezákonným jednáním nebo nečinností úřadů. Ruský propagandista Gasparian navrhl v ruské státní televizi zatknout a následně zlomit každého Moskvana, který natáčí následky ukrajinských útoků. Informuje o tom list The Moscow Times. Podobně se vyslovil i další propagandista Solovyov. Ten kromě věznění Moskvanů navrhl těm, kteří se útoků bojí, aby opustili ruské hlavní město. Vyjádřili se tak po jednom z nejmohutnějších útoků ukrajinských dronů na Moskvu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte Europe na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

On the Turning Away, píseň skupiny Pink Floyd z roku 1987, z toho jejich alba Momentary Lapse of Reason, které bylo vlastně, dá se říct, hodně přelomové, protože to bylo první album Pink Floyd bez zakládajícího člena Rogera Waterse. Ta kapela se rozpadla někdy v 83. po vydání alba The Final Cut a v 85. pak Waters oznámil, že s kapelou definitivně končí, protože už si prostě myslel, že by se mělo Pink Floyd jako úplně ukončit celý ten projekt jako takovej, ale nestalo se, protože Dave Gilmour, Nick Mason, tak se spojili, zavolali ještě Ericu Wrightovi a vzali ho zpátky do kapely, protože Waters ho tehdy jako degradoval na studiovýho hráče. No a tak se rozhodli, že budou pokračovat pod hlavičkou Pink Floyd, což teda se nelíbilo Rogeru Watersovi, ten chtěl tuhletu záležitost celou zastavit, byly tam nějaký soudy, ale nakonec Waters nevyhrál a Pink Floyd mohli tedy pod tím názvem Pink Floyd vydat právě tuhle desku v roce 1987. Co je zajímavostí, tak několik měsíců předtím vyšla Watersova solovka Radio KOS a nakonec to byl takový souboj. Jo? Celkově se v tom hudebním světě uvažovalo o tom, kdo z nich bude ten lepší. No tak co se prodeje desek týče, tak to Pink Floyd vyhráli na celý čáře, protože Watersovo solovka, byť tedy já musím říct, že se mi líbí taky, jako že si ji rád pustím, ne že ne, tak ale Watersovo solovka, co se týče tedy prodejnosti, tak propadla oproti tedy Momentary Lapse of Reason. Tak to byly Pink Floyd a jejich ukázka tedy té tvorby z roku 87 v písni On the Turning Away. A jak jsem slíbil Proteuse, tak si ho teď dáme. Koukám jako blázen. Tak se jmenuje ten song. Já jsem Ota Semana, přeji příjemné odpoledne.

0: To bychom měli, to byli Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, no jo, je to jenom rock and roll. A za chvíli to budou jenom menšinový sporty, tedy ty si dáme se Šimim a potom po menšinových sportech se můžete těšit na něco od Deep Purple a taky dojde na Kings.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Ještě předtím se ale pojďme podívat, co se děje, kde v dopravě D. 11. 10. kilometr ve směru od Prahy na sever, tedy na Mladou Boleslav, na Hradec Králové, tak tady pozor, je tam porouchané osobní vozidlo a je tam šipka už, jo, blikající, tak pozor na to. D4, to je Strakonická, na 24. a 5. kilometru ve směru od Prahy na Strakonice stojí odstavené porouchané osobní vozidlo a ještě zpátky na D11, tedy na tu Hradeckou, na 108. kilometr ve směru od Prahy, tak tady počítejte taky s nějakým odstaveným autákem. Takže i tady to může být trochu problém. Buďte tam, býťáci, opatrní a koukejte daleko před sebe, abyste případně stihli nějakým způsobem dobrzdit. Jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: České softbalistky na domácí mistrovství světa porazily Kubu 8-0, ale podlehly Itálii 2-10. Po třech zápasech tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek. Dnes od 19 hodin je čeká Tchaj-wan, zítra v tu samou dobu Kanada. Triatlonistka Tereza Zimovianová obsadila na mistrovství Evropy ve španělské Taragoně 15. místo. Při své premiéře mezi elitou zaujala také Dana Přikrylová, která skončila 24. Triatlonisté Jakub Odehnal a Štěpánka Bisová vyhráli Dachsman Lužický triatlon v Kunraticích u Cvikova. Odehnal rozhodl především v cyklistické části, Bisová dominovala ve všech třech disciplínách. Belgický cyklista Van Aert nepojede červencovou Tour de France kvůli poranění lokte. Lídr stáje Vingegaard tak přijde o důležitého pomocníka v souboji s Pogačarem. V Jablonci nad Nisou dnes začíná mistrovství Evropy v kulečníku Five Pins. Hraje se s třemi koulemi a pěti figurkami uprostřed. Ty musí po sražení koulí spadnout. O titul bude bojovat 12 nejlepších klubových týmů z pěti evropských zemí. Turnaj potrvá do neděle v klubu, který sídlí v Pražské ulici v Jablonci. V pražské loděnici českého jachtklubu vzniká výstava o Josefu Rezlerovi Ořovském. Přiblíží jeho roli při vzniku českého sportu i olympijského hnutí a představí ho jako průkopníka a organizátora. Otevřená bude od 23. do 25. června a návštěvníky doveze i přívoz z Výtoně a Smíchova. Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Tak už chybí jenom minuty do té doby, než naši fotbalisti vběhnou na ten zelený pažit. Tam někde v Atlantě, hodně daleko za velkou louží, česká reprezentace nastupuje na tom fotbalovém mistrovství světa v Americe k druhému utkání ve skupině. Ten duel proti Jihoafrické republice je pro naše fotbalisty klíčový, protože výhra, anebo alespoň zisk bodu nám udrží nějaké, jakés také s naděje na postup ze skupiny. To utkání v Atlantě začíná přesně v 18 hodin, což znamená, že když se dívám na hodiny, je za nějakých necelých 11 minut. To je za chvíli. Budu to sledovat, případně vás třeba informovat minimálně během toho prvního poločasu. Jasná páka, Blondýna.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Takže 18. hodina se blíží, výkop fotbalu samozřejmě taky. Taky se blíží Pepa Lábus a přinese zprávy a potom si dáme 3 písně ze 60. let v rámci Six O'Clock Rock pro dnešní podvečer. Teď doprava.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Vrchlického ulice v Praze, tady vyšetřují dopravní nehodu 3 osobáků. Pozor, na Chlumecké ulici v Praze boural osobák s nákladňákem. Bouralo se také ve Velké Polomi na Ostravsku. Tady je to Opavská ulice, která je blokovaná po dopravní nehodě. Je tam havarované jedno osobní vozidlo a jeden motorkář. A na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
2: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaky. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaky.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaky.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách zejména na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 35 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: České tenistky se hrají čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové s Velkou Británií v úterý 22. září. V čínském Shenzhenu tak otevřou celý finálový turnaj, který bude vrcholit o 5 dní později. Organizátoři o tom dnes informovali na sociální síti X. Výběr kapitánky Barbory Strýcové se probojoval mezi 8 nejlepších týmů díky úspěšné dubnové kvalifikaci, kdy zvítězil ve Švýcarsku 3-2 na zápasy. Minister zahraničí Macinka představil plány na otevření nových ambasád a konzulátů. Na podzim bych chtěl otevřít generální konzulát České republiky v americkém Miami. Pracuje se prý také na zřízení zastupitelského úřadu v Ománu a diskutují se možnosti návratu české diplomatické přítomnosti do Venezuely. Rodina a zástupci města dnes uložili urny spisovatele Milana Kundery a jeho ženy do hrobu na ústředním hřbitově v Brně. Kundera zemřel v Paříži v roce 2023. Pražští zastupitelé dnes schválili odvolání Ondřeje Prokopa z postu předsedy kontrolního výboru magistrátu. Prokop, který je kandidátem hnutí ANO na post pražského primátora, neuvedl v pravidelně podávaném přiznání vlastnictví 3 družstevních bytů. Odvolání je s okamžitou účinností. Ze dnešního jednání, na kterém chtělo několik zastupitelských klubů jeho pochybení probrat, se Prokop omluvil. 10 let po referendu o vystoupení z Evropské unie počítá Velká Británie pořád ztráty. Ekonomové Center of European Reforms počítali, že návrat aspoň do celní unie, o kterém se v Londýně debatuje, by většinu škod nenapravil. Zprávy jsou v závěru. Teď si poslechněte Beatles na rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na rádiu Beat.

Louži, v Atlantě to nevypadá vůbec špatně. Naše fotbalová reprezentace vede nad tou jihoafrickou v 8. minutě prvního poločasu 1-0. Krásný gol dal Sadílek. Takže tohle je pozitivní zpráva. Já myslím, že pozitivní je i to, že posloucháme 60. let a začali jsme těch Six O'Clock Rock, dnešní tedy tu trojici písní ze 60. celkem, řekl bych, hodně příhodnou písní. Protože ta píseň Birthday, narozeninová, tak ta je z dílny Paula McCartneyho a Johna Lennona a vznikla na takový vlastně party, která se uskutečnila v rámci nahrávání Bílého alba. A píseň jako taková, vlastně ten vznik té písně trval jenom pár hodin, zatímco jiný písně museli mít propracovaný, tak tohle byla opravdu rychlovka. No a o čem to asi je, o narozeninách? Tak si pojďme říct, že Paul McCartney, Sir Paul McCartney, dnes, tedy 18. června, slaví své 84. narozeniny. To už stojí samozřejmě za gratulaci, takže ta birthday byla věnovaná hlavně tedy v tomhle případě jemu. Druhá Bobby Hep a Sunny dozněla a protože má máme vždycky tři z těch 60, tak nás ještě čeká Freddy and the Dreamers a jejich Cut Across Shorty. Já jsem Ota Seman, přeji příjemné odpoledne, no spíš už bych řekl podvečer, dál budu sledovat fotbal a pouštím tedy zbývající 60-kovou záležitost.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Atlantě odehráno cirka 29 minut, stav stále 1-0 pro Českou republiku, tak uvidíme, jak to bude vypadat dál, budeme dál držet palce, nás čeká za chvíli Beatoskop, po něm Van Halen, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a co se té dopravy týče, tak pozor na D35, 127. kilometr ve směru na Olomouc. Tady havaroval osobák a teď momentálně, je to osobák s nákladňákem, pozor, a momentálně tam zajišťují nějak celý to okolí, tak budete asi muset dobržďovat do kolony, která se tam tvoří. Dále potom pozor ve Štefánikově ulici v Brně, tady došlo ke střetu osobáku s motocyklistou na místě složky integrovaného záchranného systému a pak ještě ve Svatovícké ulici v Blansku. Tam vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Čínské automobilky prodávají statisíce aut, která sice jedou na elektřinu, ale nikdy nezůstanou stát kvůli vybité baterii. Jak je to možné, nám prozradí kolega Luboš Dvořák.
2: Palubní benzínový motor totiž funguje jako pojízdná elektrocentrála. Z nových čísel však evropské automobilky mrazí. Asijští vývojáři slibují spotřebu 1,5 litru a dojezd 1690 km. Princip není nový. V roce 2013 se s tím vytasilo BMW. Jenže i3 byla malým městským vozem s 9-litrovou nádrží. Jenže Čína to napasovala do 5-metrových SUV, kam se vyjde 5 a více čínských soudruhů. Ani v Asii a ani u nás stejně není pravda o čisté elektromobilitě. Když výfukem těchto vozů jsou komíny elektráren spalující fosilní paliva, třeba bílinské uhlí.
0: Vítoskop.
1: Tradiční zahajovací ohňostroj nahradí letos na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary největší dronová show v historii České republiky i Slovenska. Promění nebe v promítací plátno. O podívanou se postará rekordních 1300 dronů. Bude trvat skoro 10 minut a diváci ji uvidí po zahajovacím koncertě 3. července a znovu 7.
0: Vítoskop.
1: Česká republika plánuje vyslat do vesmíru družici, která bude pořizovat snímky Země pro české státní uživatele. Družice nazvaná Ambik může v budoucnu přispět třeba k lepšímu zvládání živelných katastrof nebo sledování situace na železnicích a silnicích. K oficiálnímu startu bude připravená v roce 2030. Bude pořizovat až 400 černobílých i barevných snímků za den s takovým rozlišením, že by na nich měly být viditelné objekty, například o velikosti auta. Fungovat bude na nízké oběžné dráze do 550 km. Tolik z Vítoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Big Beat u nás. Rádio Beat.

To byla krutí píseň Petr Kalandra a SPM, tedy Amatérské sdružení profesionálních muzikantů, právě teď na beatu. Stav fotbalu je pořád 1-0 pro naše, blíží se konec první půle. No a já bych vás rád upozornil na to, že příští týden, pokud chcete vyrazit na Elise Coopera, který bude hrát 30. června v Logspeed Aréně v Plzni, tak musíte být pořádně ve střehu, tedy pokud tam chcete zadarmo. Jo, když to máte za svý, tak je to celkem v pohodě, nemusíte nic moc řešit, ale pokud chcete vyhrát lupeny, tak příští týden o ně budeme hrát tady u nás na beatu. Pokud uslyšíte nějakou píseň Elise Coopera, tak bude potřeba, abyste volali sem do studia a držím palce, ať to vyjde. Samozřejmě, že to vždycky při každé písni vyjde jenom jednomu z vás a ten dostane dva lupeny. Tak, jak to tady u nás děláme, takže počítejte s tím, že od pondělí 22. do pátku 26. to tady bude docela ostrý a bude to velká bitva o lupeny na koncert Elise Coopera.

Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio B. Classic Rock. This is Rock and Roll.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: večeri u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Krásný dobrý večer, Beatáci, Beatáčky. Máme 2,5 minuty po 8 hodině večerní. Samozřejmě všichni koukají na fotbal. Já se podívám, jestli tady najdu někde, jak si to stojí. Poslední stav byl 1-1. Česká republika s Jihoafrickou republikou. Vypadá to, že je to stále 1-1. A už je konec. No, veda. To jsem myslel, že se bude nastavovat, ale na mě nedejte, já fotbalu nerozumím, já ho sleduju teď jenom kvůli vám, jsem se teď jenom tak kouknul. Večery u Repráku, to jsou večery, kde si o něčem vyprávíme, o něčem jiném než o fotbale, protože, jak říkám, fotbal to není moje parketa. Dobře, tak co to dneska bude? Jaké téma? A vždycky to téma je důležité a důležité, abyste si přáli písničky, protože vždycky večer u Repráku je takové trošku sofistikovanější, jsou takové trošku sofistikovanější písničky na přání. Tak, dnes to nemůže být o něčem jiném. Teď se nám udělalo krásně teploučko. Ještě teď je tam 28, aspoň tady v Praze. Předpokládám podle toho, co jsem viděl, mapy, že všude, ano. Takže to asi stojí za to. Krásné léto už koncem června. Tak, co vy na to? A plánujete někam? Ježiš, teď to tady vidím, taková mapa, ale celá je rudá. Ano, jak je krásně teploučko. Tak, teď nalaďte a telefonujte všichni, co mají radši chládek, na 210 32 33 34. Stejně vy, kteří jste na tom jako já a máte radši teplo, 210 32 33 34. SMSky můžete posílat na 720 001 222. Oba dva tábory. Ano, fanoušci obou dvou variant. Teplo nebo horko a nebo radši chládeček. Ale když je horko, tak se dá vždycky ukrýt někam v chládečku a napít se něčeho studeného. I to je varianta. A nebo e-mail studio@radiobeat.cz a nebo vzkaz do studia z naší apky. A nezapomeňte si přát písničku. Radio Beat, Honza Amerník, máme před sebou 3 hodinky a začneme Creedence Clearwater Revival.

první SMS-ka dnešního večera, která přišla na číslo 720 001 222, zní takto. Zdravím Rádio Vít, hlídám na noční, tady v Brně Masarykův okruh. Jede se tady GP, tedy velká cena, a je tu pěknej hit. Ano, to je k tématu dnešního večera. Tak bych prosil něco od KIS. To sice nevím, jakou má souvislost, ale dobrá. Moc díky, Pepa Třebíč. God gave rock and roll to you. Bůh ti dal rock and roll.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Večery u repráku a tématem dnešního večera je horko, či to, co nás čeká teď o víkendu, což by mělo být dokonce vedro. Tady píšou, jako v prádelně, vysoká vlhkost zesílí pocit horka. Česko čekají horké dny, během nichž budou teploty stoupat až k hodnotám kolem 35 stupňů. No, tak to uvidíme. Ano, a správně to řeší, kde ho mám, Petra, ano. Petr mi totiž píše z naší apky. Ahoj Honzo, jak jsi říkal, sedím v pergole a chladím se plzeňským. Kdyby k tomu šlo zahrát něco od visáčů, bylo by to super, třeba 50. To mi bylo nedávno. Díky, Petr Velmes, tedy Velké Meziříčí. Takže Vysáči a 50 a zpětně všechno nejlepší, Petře.

0: sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta.
2: V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
3: Ale když se ráno probudil vedle svýho stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
4: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii a rozvíjejte děj stále dál a dál.

pěkný večer, přátelé, 2,5 minuty po půl deváté. Rádio Beat, Honza Amerník a večer u Repráku. Večer je pravidelné čtvrteční večery, kdy si tak o něčem vyprávíme a vy si k tomu přejete písničky, ale samozřejmě k tématu večera připodotknete své. A to můžete telefonem na čísle 210 32 33 34. Můžete SMS-kou, kterou pošlete na číslo 720 001 222. E-mail můžete poslat na adresu studio@radiobeat.cz a nebo vzkaz do studia z naší apky, která je zdarma, volně ke stažení pro obě dvě hlavní platformy chytrých telefonů inteligentních byťáků. A co tady máme? Veterinář Vojta píše: Ahoj Honzo, vedro až moc. To bude zas pivotec s proudem. Jo, to je správný, ano, na to se těším. A zapomněl si připomenout, že v neděli je svátek otců. A otcové si určitě zaslouží svůj svátek. Tak to bude dvakrát tolik piv a možná i kořka, že? Jaký jsem já otec, to nechť posoudí můj synek. Ale můj táta byl úžasný, veselý, vtipný, hodný a nikdy mě neuhodil. A jak uměl vyprávět o památkách a architektuře. Tenkrát se byl malý a moc mě to nebralo, ale umřel před 13 lety. A dneska bych byl tak moc rád, kdyby tady byl a určitě by ho poslouchal daleko víc. Chybí mi. Občas chodil nad ránem, asi jako každý chlap, a maminka mu to měla za zlé. A já dával za pravdu mámě a tátovi jsem to vyčítal. Dneska vím, že to bylo špatně, že se otec od rodiny musí občas odreagovat, aby mohl být pak ještě lepší doma. A tak bych mu chtěl nechat zahrát a všem ostatním takovým otcům Open All Night od Bruce Springsteena. Díky, Vojta. Dobrá, tak si dáme Bruce Springsteena. Pojďme na to. Open All Night, to je ten rockový klub.

0: Radio Beat.
1: Je 8. duben, 63.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Já tě zdravím, tady Aleš.
1: Já tě zdravím též, ale prosím tě trošku víc křič.
2: Promiň.
1: Ano, je to lepší.
2: Už je to lepší, dobrý, a... tak jo. No, teď to tady krásně poslouchám, takže máme společní zájmy. Krásný teplo.
1: Ano.
2: To mě taky nezajímá. Dal by jsem si Iron Maiden Alexandra Velikýho.
1: Dobře, to bylo jednoduchý. Iron Maiden hráli před chvílí, ale nevadí. Dobrá, dáme nevadí. Alexandra. Tak jo, díky.
2: Díky.
1: Ahoj.
2: Díky, ahoj.
3: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small.

0: večeri u repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Krásný dobrý večer, Beaťáci, Beaťačky. 3,5 minuty po 9. hodině večerní posloucháte rádio Beat. Já jsem on Zámerník a máme čtvrtek, tudíž večery u repráku. Když se o něčem tak povídáme, vy mi můžete telefonovat na číslo 210 32 33 34. Můžete mi posílat SMSky na 720 001 222. E-maily na adresu studio@radiobeat.cz anebo vzkazy do studia z naší apky. To všechno funguje a samozřejmě rád jsem, když ten váš příspěvek je k tématu. A to téma dnešního večera je horko, které k nám přifrčelo snad dokonce až ze Sahary do Evropy, teda no, tady do té naší střední Evropy. Takže se ohříváme o něco dříve, než jsme normálně zvyklí. Ano, je půlka června a už máme mít někdy v sobotu nebo v neděli 35 stupňů. No a když už mi zavoláte nebo mi napíšete, tak si nezapomeňte přát nějakou písničku. Něco s tím uděláme, něco tady najdu, snad i to vaše přání u nás v archivu, který je relativně hodně bohatý a většinou se mi daří vaše přání splnit. No a mám tady, opět verše. Hezký večer u repráku, na počasí nemám páku. Vítám léto a sluníčko, v práci se dusím moc. Po práci chlazené pivíčko nebo koupačku v rybníce, dokud se nesetmí a nepřijde vlahám noc. Poprosím tě o Journey, díky Iva z piva Zlín. A s pozdravem pro všechny, buďte sami sebou a neřešte, co je a není in. Journey, Edge of the Moment.

Ahojky, prosím, pro manžela písničku Do nebe od Krausberry. Díky moc, říká, že je to písnička nej pro něj. No dobře, tak do nebe si dáme, ale to teplo tam nějak z toho neto, nebo teda to počasí. Zdravím do rádia, nejlepší a nejpříjemnější počasí je ve Skotsku. Aspoň pro mě. Mrholí tak drobně, že přehlédnete, že jste promoklí naskrz. Na horkých jede každý. To mi napsala Dana. No, dobře, každému, jak je mu libo. A já radši na jich teda, než abych byl promoklej naskrz ještě krom toho ve Skotsku. Tak, co tady máme? Jo, vlastně, když jsem sliboval to Krausberry a do nebe, tak si dáme Krausberry. A pište, volejte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza Rádio Beat.
2: Haló?
1: Honza Rádio Beat.
2: Rádio Beat? Já jsem si chtěl přát písničku, já nevím, jestli to takhle funguje.
1: No, tady je Honza Rádio Beat, ano.
2: Ano, já jsem poslal té SMS-ku ještě, a že bych mohl, jako, protože jsem trošku jsem takový, můžu se být jako rockery na straně, protože prohrali fotbal, že bych dál hrali od Spartaku, abych se uklidnil trošku. Kdyby jsme to dali.
1: No neprohráli, byla remíza, ne?
2: No, to je jako prohráli, pojedu domů, že jo?
1: No to jo, to je pravda, no, ale byla to remíza.
2: Já vím, no to je jako když prohráli, no.
1: No.
2: Tohle, no, tak já nevím. No, a dáme Svařák od Harley, abych jako...
1: Svařák a Harley, tak jo, dík za zavolání.
2: Díky moc.
1: Čau.
2: Díky moc, ahoj, mě se čau, ahoj, čau.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

0: Cagliari, ora il Bracu. Na Rádiu Beat.
1: Večer je u Repráku a dnešní téma je horko. Pěkný večer, přátelé, 3,5 minuty po 9:30, Rádio Beat, Honza Amerník, a právě téma je horko. A když už mi telefonujete na číslo 210 32 33 34, posíláte SMSky na 720 001 222, e-maily na studio@radiobeat.cz nebo vzkazy do studia k tématu, nezapomeňte připojit písničku, kterou byste chtěli slyšet. Ahoj Honzo, zajímavé téma. Jelikož pracuji na stavbě našich slavných dálnic a silnic, tak to počasí mám nejraději naopak. V létě mám raději chladněji, protože se není moc kam schovat, a v zimě raději teplo, protože není moc možností se někde ohřát. Co takhle si dát Hell on Earth od Maidenů? Moc děkuji, Jirka. Hell on Earth, peklo na zemi.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, dítěci, dítěčky. Ještě nějaká minutka nám schází do 10. hodiny večerní, ale to v té poslední hodině doženeme. Tak si ji pojďme otevřít. Večery u Repráku, Honza Hamerník, Rádio Beat a písničky na přání a téma horko, nebo naopak chlad, anebo chlazené. Jak se vám to líbí, vy mi můžete stále telefonovat, vy mi můžete posílat SMSky, můžete mi posílat e-maily nebo vzkazy do studia. Jak se vám to hodí, jak se vám to líbí. A samozřejmě nezapomeňte k tomu přilepit písničku, kterou byste chtěli slyšet. Hezký večer všem.

0: Cezary Ure Prahu. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Áno, ja ťa zdravím, Honzo.
1: Nazdar. Zdravím do Mohelnice.
2: Áno, ďakujem, moc krát ďakujem, je tady strašný horko.
1: O tom dneska hovoríme, áno.
2: Ja vím, no to je v pořádku, že je horko. Tohle říkala jsem manželovi, že si musíme koupit nějaký ventilátor, protože bydleme v panováku a nemáme ještě za kde si ho budeme muset pořídit. Ale já mám ráda sluníčko.
1: Jo, to je v pořádku.
2: Když jsme několikrát v moře, no, to je to fajn. prosím o zahrátí písničky.
1: Ano, jakou?
2: Bude to Ozzy Osbourne, Mr. Crowley.
1: Mr. Crowley, Ozzy Osbourne. Dobrá, dáme.
2: Ano, děkuji.
1: Není zač. Já děkuji za zavolání. Ahoj.
2: Ano, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat. Hola, hola. Nic neslyším. Nikoho
2: ano, slyšíme se.
1: Teď už slyším, ano. Tady je Honza, Rádio Beat.
2: Teď už slyším. Výborně. Tady je Miloš a já bych si prosil, pokud by to šlo, od Jirky Schlingera Sen.
1: Sen?
2: Sen.
1: Dobrá.
2: Já vím, že byl to sen.
1: Dobře. No. Jo, zkusím to, najít.
2: Já vám. Zkuste to.
1: Zkusím, díky, děkuji. Čau.
2: Děkuji moc.

0: Mladý sedlák Joe se rozhodl, že svou letošní dovolenou stráví v Alabamě.
1: Jelikož jel mnoho hodin po dálnici v rozpáleném autobuse, byla to v skutku pekelná cesta. V místním penzionu se pak seznámil s krásnou dívkou a zanedlouho zjistil, že je velmi vášnivá.
2: Ale když se ráno probudil vedle svého stáda, došlo mu, že to byl jen sen.
3: Vytvořte s námi imaginární příběh složený z rockových songů. Dejte prostor vaší fantazii

0: Honza, Rádio Beat.
1: Ahoj, tady Jitka.
0: Nazdar.
1: Můžu mít přání.
0: Povídej.
1: On je sice teprve červen, ale ty teploty vypadají na červenec a já bych moc ráda slyšela July Morning od Uriášu.
0: July Morning, určitě se mi vejde, ano.
1: Dobře, jo.
0: Ano, děkuji za zavolání.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
1: Přeju všechno nejlepší, ahoj.

0: Radio B.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňůr prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Honza, Rádio Beat.
2: Jana Veverka.
1: Zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Tak teďkon v tuhle chvíli je mi úplně nejpříjemněji, jelikož jsem na, u tý mýho spůdka, tady je veliká alej kolem Botyče.
1: Mm-hmm.
2: A jinak já vylejzám v 7 hodin. A no. Tu sobotu a neděli má být 35, tak to vůbec to Veverka vystartuje až po 7 hodině.
1: Veverka zůstane ve své díře, jo?
2: Já. No já vím, že ty máš rád slunce, to je jasný. Ale jako lev bych měla mít taky, ale já radši vyšek do stínu. A víš co, tak já bych si nechala třeba Creedence.
1: Creedence jsme dneska začínali, ale můžeme dát zase, ano.
2: A, tak pardon. Tak jo, tak Honzi, tak něco vyber.
1: Dobře, tak jo.
2: Tak jo, díky.
1: Ahoj.
2: Měj se hezky.

0: Honza, Rádio Beat.
1: No tady je Pepa, ahoj, já mám Víku.
2: Čau.
1: Vidím to až Pepa. Hele, my jsme na tohle téma jako dost konfliktní. Ty máš rád tepo, já mám rád radši jako by chládeček.
2: No tak já půjdu na slunce, ty půjdeš do stínu, no. Hlavně, že máme oba dva na lito, to je jednoduchý řešení, ne?
1: Já na lito mám, já sedím u sousedů.
2: No tak já jsem v práci, tak nemám, no.
1: Já zrovna jako zítra jdu od rána řezat dřevo. A mám, vem si neprořezový modráky na dřevo, které jsou jako vevnitř poostrovaný. Jo, venku je 28-29 stupňů a vydrž v tom půl dne, to nejde.
2: Jo.
1: Jo, to prostě to je katastrofa.
2: No, to chápu, no, ano, ne, je to nepříjemná věc, no, tak je to...
1: Jako samozřejmě v hospodě na zahrádce by to bylo úplně paráda, no, ale...
2: Tak co, no, tak chodit do hospody v modrákách, to se nedělá.
1: Tak, ale...
2: No dobře, na oběd, ano.
1: Na diskuzi, ale...
2: Ano, na červenou limonádu a na oběd, dobře.
1: Jo.
2: Tak jo, co ti zahraju?
1: Jestli bych ti mohl poprosit od Kiss.
2: Kisáky zase, jo, dobře, no.
1: Isaac U.
2: Jak, ještě jednou?
1: Já nevím, já nejsem Angličan, jako jo.
2: Já taky nejsem, já jsem taky Čech.
1: Tak nějak se to... Tak nějak
2: dobrá, to, něco podobného tady najdu, jo?
1: Děkuju moc.
2: Tak jo, čau.
1: To prostě hlavně tu moju angličtinu nepouští do eteru.
2: Pustím, to víš, že ti to udělám schválně, ale hezký večer, ahoj.
1: Jako tohle, děkuju moc, ahoj.

je to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu.

washed up on the beach.

0: Rádia a Petr Koral. Příjemný podvečer vám přeje Petr Koral na startu dalších uší. A vítám tady dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než zpěvák a kytarista skupiny Vypsaná Fixa, Márdi. Hezký večer.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
0: Tak nebudeme otálet, půjdeme rovnou na první věc. Vrátíme se do roku 1989, nevadí?
1: Klidně, to už jsem tady celkem se pohyboval, tak uvidíme.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Márdi z Vypsané fixy má poprvé a zdaleka ne naposledy slovo a právo a zároveň i povinnost ohodnotit to, co slyšel. Tak jdi do toho.
2: Tak to, co jsem slyšel, hodnotím tou nejlepší známkou. Pixies miluju, je to v podstatě jedna ze dvou iniciačních kapel, kvůli který jsem se pustil do hudby a mám je rád a doufám, že je někdy ještě uvidím živě. Byl to i zároveň nejlepší koncert mého života, který jsem kdy viděl, byli Pixies v klubu Palác Akropolis, kde měli lehce tajný koncert, když se vraceli, a byl to takový trénink a oni měli snad soustředění v Praze a já jsem se na ten koncert dostal a zatím ho nikdo nepřekonal, už je to nějaký roky už to jsou, no, takže skvělý.
1: Chápu, takovéto zážitky, ty si člověk opravdu nevymyslí a je úžasný, když je zažije. Tak teď si dáme ještě něco, tuším, že o 3 roky staršího, než byly ty Pixies, a bude to český.
2: Wow.

0: Vaše Rádia Beat a Petr Korál.
1: V té předcházející písni, která teď dozněla, se zpívalo, že staré desky hrajou dál. A tohle bylo vlastně z jedné staré desky. A co na to, Mardi? Ptám se.
2: Hele, ze začátku jsem teda nevěděl, ale potom, když začal zpěv, jsem to rozklíčoval, že to je legendární Katapult s nezaměnitelným lídrem Oldou Říhou. A musím říct, že to šlapalo pěkně a přišlo mi to místo, že to má takový aj novovlný sound. A
1: byla to ta doba, no.
2: Překvapilo mě to. A já mám Katapult rád, teda ten starší, a docela dost se mi líbí, teda, myslím, nevím, jestli to je předposlední nebo předposlední deska, a to se mě Kladivo na život, a tu jako považuji za takovou fakt jako echt upřímnou desku, a s producentem naší desky Ondřejem Miškem jsme fanoušky této nahrávky.
1: No vida, to jsem docela překvapen, ale proč ne? Tak teďko ani nevím, kam se vydáme, ale určitě, jo, už vím, a teď bude naopak něco poměrně nového. Ne úplně čerstvě, ale relativně nového.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Posloucháte Uši, se mnou ve studiu je Márdich, zpěvák a kytarista Vypsané fixy. A musím říct, že to poznal ještě dřív, než se tam začalo zpívat. To si mě docela překvapilo, ale tak povídej sám.
2: Tak já jsem to poznal podle stylu kytary, která tam nastoupila, tak pak mi to bylo jasný, že to je jedna ze dvou mých iniciačních kapel, což jsou vlastně Pixies a Cure, a myslím si, že třeba Cure jsou teďka v tom žebříčku vejš, ale tohle je z poslední desky, kterou jsem teda slyšel jednou a hrozně dlouho se ani čekalo, ale ta deska je taková fakt strašně jako depresivní a smutná, takže vždycky sbírám odvahu si ji pustit a po druhý jsem tak učinil, když jsem šel takový kolečko po městě a musel jsem to asi v půlce vypnout, protože mi to prostě zastavovalo a říkal jsem si, že ani jako nedojdu domů.
1: Wow, takže, až tak?
2: Že to je takový jako, vlastně když jsem potom o tom sbíral nějaký informace, co vlastně Robert Smith k tomu řekl, a celkově mi to přijde jako rekviem těch Cureů, že vlastně končí, ale hrozně rád bych se mýlil a doufám, že má něco v záloze a ještě nás překvapí, no. Tak, ale zpívá krásně.
1: Tak pojďme udělat nějaký hudební kontrast a teď přijde naopak jako hudebně docela, řekl bych, že veselější záležitost.

0: hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: Dozněla čtvrtá skladba dnešních uší a já jsem si předem byl téměř jistý, že tuhle kapelu můj host, tedy Márdi, pozná. Samozřejmě ji poznal, ale já jsem to pouštěl, protože mě fakt zajímá, co tomu řekne. Tak povídej.
2: Tak rozklíčoval jsem to, dokonce i tu desku jsem slyšel, poslouchali jsme to s naším bubeníkem Petersem, když jsme jezdili nahrávat naši novou desku do studia Propast, takže jsme si to dvakrát pustili po cestě do studia. Já myslím, že nějaká po letech, kdy, i když jsem jejich velký fanoušek a celkem jsem fakt žral jejich první desky a Petr nám vlastně produkoval naše první tři desky, tak mi to přišlo, že trošku jim to teďka jako spadlo řemen na těch posledních dvou deskách, tak tahle se jim, bych řekl, celkem povedla a kapela ožila a myslím si, že je to skvělý, protože to znám sám, jak je těžký jako tu laťku, kterou nasadíš, překonávat a jim se to tady docela jako povedlo.
1: Nahráváš mi na otázku, protože já jsem to chtěl použít jako oslý můstek, no. Že nějaká nová deska, ale Vypsaná fixa taky nová deska, ještě novější, protože nedávná. A tak se přesně chci zeptat na to, jaký z ní máš pocit, tak, protože pořád ještě poměrně čerstvě venku a musíš toho mít plnou hlavu, protože jsi ji předtím jistě slyšel stokrát, jo?
2: Jasně.
1: Tak jak na tebe působí teď nová deska, která se jmenuje Ideál?
2: Hele, mám z toho radost, protože právě byl jsem strašně přesycený a řešil jsem to, dostával jsem se do různých jako fází zmaru a euforie a pak jsem si od toho odpočinul ty tři týdny. Dneska je vlastně venku tři týdny a něco, 22. to bude měsíc a pustil jsem si to a měl jsem z toho radost, myslím, že to klaplo a já jsem spokojený, takže, ale jak říkala moje babička, musíš se pochválit sám, nikdo jiný to za tebe neudělá, takže myslím si, že to se rozhodne během tohoto roku, jaká ta deska je, jak budou lidi chodit, ale doufám, že to bude dobrý.
1: Už máte nějaký ohlasy ze strany fanoušků třeba?
2: Ale ohlasy jsou, bych řekl, až jako na to, jak, do jakých jako rizik jsme se tam pustili v uvozovkách, tak je to dobrý a i ty poslechové čísla jsou fajn, takže se jenom teď modlím, 20. srpna bude mít křest v Praze, tak doufejme, že se to ukáže i návštěvnosti. No.
1: Já myslím, že by se směl nebo kapelu pochválit i za to, jak to vypadá teď, konkrétně myslím ten vinyl, protože popiš to, protože to je jako fakt artefakt úžasný, když jsem to viděl.
2: No a když jsme tu desku začali nahrávat, tak nejdřív byl samozřejmě plán vychrlit jeden single, druhý, třetí, čtvrtý, přizpůsobit se té době, ale potom jsme se jako vlastně vrátili ke svým základům a k tomu, že ctíme formát desky a vypustili jsme předtím jenom jednu píseň a vlastně jsme si řekli, že tomu dáme plnou péči a udělali jsme fakt dobrý vinyl, který má takovou bonusovou variantu, což je takový box, ve kterém je spousta věcí, strašně nám to dlouho trvalo, protože deska se jmenuje Ideál a je na ní pingpongový míček, tak je to vlastně všechno v designu jako stolního tenisu, i ta deska, když ji otevře, jak se promění v pingpongový stůl, jsou tam různý kartičky, trsátka, bonusy, hrozně dlouho to trvalo, než jsme to všechno sehnali a ve finále, když vlastně to celý rozbalíš, tak tam máš i pingpongovou pálku. A bylo to fakt jako náročný, ale vlastně to svým způsobem doplnilo tu naši vizi udělat prostě celou kompletní desku s plnou péčí, zvukovou, výtvarnou i jako takovou jako celkovou. No.
1: Mm-hmm. My si samozřejmě z Ideálu něco pustíme, ale až na konci. Teď si dáme takovou vlastně údernou, stručnou punkovici, může být?

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Vít.
1: Ty prověřované uši tady dneska má Márdi z Vypsané fixy a já myslím, že mu fungují. Já už vím, že to poznal, ale tak to řekni ostatním, co to bylo a jak to na to
2: vynikající působilo. Vynikající punková parta Raymonds, která jako mě neskutečně baví. Krédo, kdo se nedokáže vyjádřit do 3 minut, ať je sticha, těžce splňují a hrozně rád bych měl stroj času a přesunul bych se do doby, kdy byli v největší formě a někam do nějakého klubu pro 400-500 lidí bych tam šel.
1: Do CBGB, no.
2: Pil bych tam pivo a řádil bych v první lajně nebo aspoň ve třetí a hrozně bych si to užil.
1: A potkal bys tam třeba Ivana Krále
2: třeba,
1: a další lidi.
2: Třeba, bylo by to skvělý, no. Vynikající parta.
1: Tak jo, tak zase zpátky na domácí scénu, ano. Ale teď pustím něco ne tak provařeného. No, nech se překvapit.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou stále Márdi z Vypsané fixy. Člověk by neměl nikoho podceňovat, tady jsem si totiž myslel, že s tím možná bude mít problém a nebude vědět. No poznal to celkem hned, tak povídej sám, co to bylo.
2: No tak vzhledem k tomu, že tahle kapela je ze stejného města, jako jsem já, tak jsem to rozklíčoval a vzpomněl jsem si na době, kdy v Pardubicích bylo 40 až 50 kapel, mít kapelu bylo nejvíc cool. No a existovala také kapela, která tady hrála, ta se jmenuje Volnost a my jsme se všichni mezi sebou navzájem znali a dokonce jednu dobu jsme uspořádali takovou šňůru, kde 5 nebo 6 těchto kapel jelo spolu po klubech v Čechách a byl tam právě lídr kapely Vláďa Bret alias Jev a myslím si, že jsem byl i při nějakém nahrávání ve studiu, když točili, nevím, jestli to zrovna byla tahle nahrávka, no tak to na mě dejklo nostalgicky.
1: No a ještě je tam vlastně určité personální propojení s Fixou, že jo?
2: Je to tak, no když to jsem zapomněl, že jednu chvíli, nebylo to, netrvalo to moc dlouho, ale nějaký čas to byl, tam hrál na basu náš kytarista Mejla. A já jako hrozně obdivuju, protože to nebylo takový to sudařství, co hraje Vypsaná fixa, ale občas tam docházelo jako k těžkým rytmickým změnám a Mejla úplně tam byl v pohodě a hrál dobře na tu basu, takže super.
1: Vydejme se tedy opět za něčím docela dost odlišným.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Já připomínám, že hostem dnešních uší je kytarista, skladatel, textař a zpěvák, člen skupiny Vypsaná Fixa Mardi a má opět slovo. Tak jak bude znít hodnocení teď, pochvala?
2: Vynikající songa, tuhle kapelu jsem objevil minulý rok na Rock for People, když se mi stala taková ta věc, jak někdy prostě objevíš kapelu náhodou, že někde jdeš kolem pódia, tam něco hraje, ty se zastavíš a zalíbí se ti to. Takže to jsem takhle šel tam, kolem pódia, tam hrála tahle kapela, která se jmenuje Wonder Horse, doufám, že to říkám dobře, a já jsem si vyfotil to jejich stage s tím názvem a potom jsem si to doma našel.
1: Takhle se to má dělat, správně.
2: Našel jsem si to a s touhle deskou jsem strávil celý minulý léto, jsem s ní chodil. Vždycky, když se do někam projít, tak si pustím nějakou muziku a snažím se i poslouchat celý desky a s touhletou se mi to podařilo a už prostě občas máš nějaký období spojený s nějakou deskou, že prostě to už budu mít navždy spojený s minulým takovým horkým létem, jak jako je červenec a já vždycky ráno jsem se někam sebral a šel jsem a poslouchal jsem to a trvalo to takhle asi měsíc. No, takže tak.
1: Takže tak, pojďme na další česky zpívanou píseň.
2: Wow.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: A samozřejmě, Márdi, tak co ty na tohleto?
2: Vynikající parta česká, kterou mám rád, a měli jsme tu čest, když jsme ještě pořádali náš festival On The Road, několikrát pozvat. Takže Tony Ducháček a Garáž, to se mě pěkně trefil do vkusu a je to podle mě jedna z pěti mých nejoblíbenějších českých part. Tony je skvělej a vtipnej a charismatický. Jsem rád, že se teď dal dohromady, protože byl trochu chvíli, měl nějakou zdravotní pauzičku, ale teď jsem zase zaregistroval, že hrajou, tak doufám, že mě někde uvidím. Byl jsem na nich jednou ve vagónu a málem porazili Pixies. Jako možná to je můj nejlepší koncert české kapely, na kterým jsem kdy byl, tak tam jsem si to fakt užil.
1: Tak to jo. Tak změníme žánr, zase si dáme něco úplně jiného. Zabloudíme trošku do heavy metalu. Jsem zvědav, co ty na to.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: To byla taková koncentrovaná, krátká ukázka toho, čemu se říkalo New Wave of British Heavy Metal. A já jsem velmi zvědav, co na to Mardi.
2: Hele, tuhle kapelu znám, i když jako celkově metalový fanoušek úplně nejsem, ale tady musím učinit výjimku, protože když mi bylo asi 15 nebo 16, tak jsem si čet doma článek o 100 plus 1 a tam bylo něco o Doors a o Iron Maiden. A babička jela do Itálie a řekla mi, co ti mám přivíst? A přivez mi kazetu Doors a Iron Maiden. A ona mi dovezla kazetu právě ještě z tady z raného období právě s tím zpěvákem Paul Dianem, který vlastně zpíval před Dickinsonem. A já jsem poměrně to poslouchal. Vlastně mi to přišlo, že to je takový jako útočný rock and roll. A líbí se mi to teď, když jsem to slyšel po strašně dlouhé době. Takže super, vynikající part. A byl jsem na nich teď vlastně, jsem byl na festivalu Rock for People letos a moc jsem tam toho neviděl, ale začátek, první 4-5 věcí od Iron Maiden, který hráli poslední den, jsem zaregistroval, takže jsem si to odfajfkoval, že jsem je viděl, dal bych i celý koncert, ale náš bubeník spěchal domů a nechtěl si vzít Bolta, takže jsme museli dodávku na domů. Ale no, je skvělý.
1: No dokonce si tam možná tuhle skladbu slyšel, protože oni ji údajně hráli, já jsem tam teda nebyl, hned jako první nebo druhou.
2: Je to možný, no, jako v začátku ono to hrozně trvalo, než to začalo, protože tam byl takový mrak, znášel se a foukal vítr, takže ten začátek, ten start, přiznám se, že jako kdybych mi to řekl, že tohle bylo ono, nebo teď mi to říkáš, tak bych se nebyl úplně jistý. A pak jsem poznal asi trojku, že to jsem znal. Jako já jsem je potom poslouchal i dál a je to dobrý, no. Vlastně jsem tenkrát, i jsem to poslouchal hodně k Hobbitovi, když jsem četl Hobbita. Že to je taková, jako, že se tam hodí, že to je takový jako do tohohle toho fantasy světa hudba. Společně třeba se Smashing Pumpkins jsem to střídal, jsem si četl Hobbita, poslouchal jsem Iron Maiden, tak...
1: Proč ne?
2: Takový dobrý.
1: Tak jo, tak ještě na chvíli zase na domácí scénu.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Skladba, která právě dohrála, se celkem nepřekvapivě jmenovala Letadlo. A jak ten aeroplán bavil Márdiho, který byl hostem dnešních uší, to se dozvíte teď.
2: Tak nejdřív mi to chvíli trvalo, ale potom jsem identifikoval naše kamarády z kapely Znouzecnost, který tímto všechny zdravím. A Znouzi mám hrozně rád, vlastně jsme na ní vyrůstali, celá fixa, chodili jsme na ně. A potom jsme vlastně měli to štěstí, že jsme najednou s nima začali sdílet pódia a oni se k nám vždycky hrozně hezky chovali. Když jsme třeba byli ještě absolutně neznámí, tak nás vzali do klubu Mlejn, kam na ně přišlo 500-600 lidí a oni nám vlastně nám tam dali prostor, my jsme zažili kotel takovýhle množství lidí a oni nám ukázali takový prostě lidský přístup a známe se s nima doteď a rádi se vídáme a mají prostě hrozně dobrý hitový songy a myslím si, že jenom kvůli tomu, jaký jsou tam, kde jsou, protože si myslím, že mají jako mnohem větší hitovky než některý, který jsou na těch místech, kde oni nejsou.
1: Jo, to bych souhlasil. Každopádně my jsme se dostali do konce, do finále dnešních uší a slíbili jsme, že pustíme něco z vaší nové desky, tedy z alba Ideál. A mě napadlo, že bychom to dneska mohli udělat trošku netradičně, že vybere jednu skladbu host, tedy Mardi, a jednu si vyberu já. Tak co vybíráš ty?
2: Tak já jsem vybral hned tu první, protože jsem na rádiu Beat, tak takový ostřejší mi přijde, takže to je otevírák té desky, který tady zazní a já jsem za něj rád, protože si myslím, že v té naší diskografii vždycky máme nějaký hitparádu otevíráku a tohle si myslím, že by se mohl jako dostat do takový první trojky těch otevíracích písní a mám s ní radost a dokonce tam mám takový pokus o solo, poprvé v životě nehraju jenom backlight, ale mám tam takovou vyhrávku a na ní bych posluchače upozornil, protože jinak tohle dělá náš kytarista Mila, ale tady jsem se prosadil i já.
1: No a já jsem vybral píseň Legenda, nevadí, může být?
2: Hele, to je úplně skvělý, protože to je píseň, na který je fakt legenda a my jsme tu desku nahrávali ve studiu Propast a tam žije a majitelem studia je legenda českého roku, Big Beatu Petr Janda, on tam za náma chodil a kecal s náma a potom nás vlastně přirozeně napadlo, že když teda máme píseň, která se jmenuje Legenda, tak by tam nějaká legenda mohla zahrát a on...
1: A stalo
2: on,
1: se.
2: A stalo se a on tam vypálil takový neuvěřitelný solo a celý si to ukradl pro sebe, tu píseň. Udělal to skvěle.
1: Tak to byl Márdi, já děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju tobě za pozvání.
1: Loučí se i Petr Korál a teď už dvojitá porce vypsané fixy z nové desky Ideál.
2: Dej mi to víc na hlas. Dobrý.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, dneska mi to vyšlo skoro na čas přesně. No, úplně přesně to není, ale je 20 hodin a 1 minuta. Vždycky jsem začínal později. Celé to je každému úplně šumafuk, co se budeme povídat. V každém případě je úterý po 20. hodině, začíná roková zpovědnice. Dan Kohlu vás zdraví od mikrofonu a mám tady úžasný dva hosty. Jak je charakterizovat? Počkejte. Tak jeden je... docela svatý zakladatel jednoho skvělého souboru, zboru, abych to řekl, svatýho, protože ten zbor se dnes jmenuje Svatý pluk a vedle něj, tak Honzík už je takový, no, podobně sešle jako já, ale vedle něj sedí půvabná dáma, která v tomhle sboru taky zpívala, když byla ještě mladička. Já nebudu předbíhat, to všechno vám řekne Honza Gajdoších a jeho host, nebo hostka, to slovo nesnáším, ale to přijde všechno za pár minut. Teď to odpíchnem kapelou Aerosmith, Walk This Way, což se k tomu večeru dnešnímu docela hodí, tenhle titul.

0: Beat. Roková spovědnice.
1: Tak přátelé, teď už můžu představit svoje dva hosty. Tak, jedním z nich je Honza Gajdošík. Ahoj Honzo.
2: Ahoj. Ahoj Beatáci, ahoj posluchači Rádia Beat.
1: Výborně.
2: Ahoj plukáči.
1: Vidíte to? On to má připravený prostě. Je to zodpovědný dirigent, to je pravda. A teď Honza Gajdošík, jak už jsem předeslal, je už trošku starší ročník, ale stále plné energie, co si budeme povídat. A má svýho hosta, tu, jak jsem říkal, hostka mě strašně irituje. Má svýho hosta, ale krásnou dámu, když si tak prohlížím furt teď takhle, jo. A jménem představ nám jí, Honzíku.
2: Ano, tak ona se jmenuje Kája, samozřejmě Kája Vlachová Kopecká. S tím mám já ale, Dane, vždycky problém, protože já ji znám jenom jako prostě Káju a i to Vlachová ještě jakž tak, ale to Kopecká už to už jako bohužel.
1: Jasně, ale už jsi tak zmatený, že jí říkáš Vája třeba.
2: Ne, Kája.
1: No, to jasně, jsi se opravil, zmatený, dobře, no, v pohodě. Kájo, tě zdravím, čau.
3: Ahoj, hezký večer všichni.
1: A teď je, aby jsme to vysvětlili. Honza Gajdošík je pedagog, učí ještě možná, už neučí,
2: ne,
1: učil
2: neučím.
1: Si, když se mě opravuj.
2: Ano, dobře, všechno. Můžu skákat?
1: No skákej,
2: tak
1: klidně.
2: Tak já budu skákat, dobře, no, klidně, ale skákej. Mám sice problémy s kolenama, nevadí?
1: Ne, do huby mi skákej, do řeči, jinak tady skákat nemusíš. A to ještě si zaskáčeme, neboj. A učil jsi hudební výchovu, češtinu, když tak nějak opravdu?
2: Češtinu ne,
1: jenom
2: hudebku a korepetice.
1: Jasně.
2: Hudební,
1: a točil jsi, učil jsi, víš, že jsi zblbnul s tou Vájou Kájou. učil jsi na základce nebo na Zušce?
2: Na Zušce a potom aj částečně chvilku aj na Gimplu. Hudebky.
1: Fajn. Hudebky, jasně.
2: Žádná čeština, já nejsem češtinář.
1: Jo,
2: Ježíši Kriste, to by byl konec světa.
1: Ježišmarja, bychom všichni zapomněli česky. Takže v Uheráku, tady v Uherském hradišti, tam si působil.
2: Tam.
1: No. A teď pozor. Honza Gajdošík od svých mladých let, který já nepamatuju, protože když se Honza Gajdošík narodil, to já jsem ještě, to bylo někdy v 1847, no. Jasně. Tak, ne, to je blbost, jasné. To je nesmysl. Ty jsi
2: no skoro 57, takže
1: 57,
2: budu mě...
1: Tak to jsme jenom 5 let od sebe, ty vole.
2: Tož ty jsi ještě mladěk.
1: No, to 5 let, co kecáš,
2: když jsem byl na Gimplu, tož lidi před, to jsem bych tě ani nepotkal, 5 let.
1: No, když jsi byl na Gimplu, když jsi byl ty na Gimplu, tak já byl v osmičce nebo ne, v sedmičce.
2: No, dobře, no.
1: No, no tak nekecej. No. No, dobře, takže vidíte, že Honza Gajdošík zas tak starý není. Když to vemu ze svého hlediska a já jsem mladík, tak on je jenom o něco starší. V každém případě od svých mladých let miloval Big Beat. To je
2: jasně.
1: Strašně pro dnešní večer důležitý, protože to je osa
2: to je
1: toho dnešního večeru, to je zásadní. Přesně tak. Proč je to zásadní, proč je to osa a proč je Honza dneska tady, to vysvětlíme posléze. Ale kde jdeme ke Káje, víš, že jí říkám Kája, ne Vája?
2: Ano, no, Kája. No.
3: Děkuju.
1: A Kája byla tvoje žačka.
2: No, tak žačka. Ona se vlastně jenom přihlásila do pluka. Já jsem ji neučil, jako třeba nějakou hudební nauku nebo že by tancovala.
1: Prostě byla
2: že by...
1: taky z Uherskýho.
2: Ano, byla z Hradiště, přihlásila se mě do toho
1: do
2: pluka.
1: Toho tvýho sboru. A no, k tomu tvýmu sboru se dostaneme,
2: ano,
1: po chvíli.
2: Jasně.
1: Protože, aby jsme to vysvětlili někteří, no, svatý pluk, který tento sbor zná spoustu rockerů a býťáků. Ale někteří třeba ne. Takže my to musíme potom posléze přiblížit. V každém případě, aby jsme udělali ten první krůček, první krok přiblížení toho tvýho legendárního sboru Svatý pluk, tak si pustíme první nahrávku. Je to Živák?
2: Ano.
1: A můžeš nám to trošku přiblížit? Co to
2: ano,
1: je? Odkud
2: je to,
1: to je,
2: je to Živák z našeho výročí, kdy jsme oslavovali 15 let. Je to z Amfiku z Buchlovic. A mne
1: sa... Hej, to... hlavy! Zrejme to napadlo no, teba.
2: Dosť bylo folklóru, bude Big Big, prosím tě.
1: Dobře, tak jo.
2: Tak, to je naše heslo. Takže fajn. Pust to tam.
1: Pustím to tam.
2: Jedeme na to!

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Mými dnešními hosty jsou Honza Gajdošík, takový impresario, dirigent sbormistr, abych řekl, a jeho sboristka bývalá, ale možná
2: si zaspívala
1: i současná, Kája Kopecká. I když to původní jméno bylo tedy...
2: Vlachová.
1: Vlachová. Já si asi příjmení nepamatuju těch.
2: Já už vůbec ne.
1: Protože,
3: to
1: víš
3: se
1: co?
3: Pořád mění, to je dočasné.
1: No právě. Tam nikdy nevíš.
2: Ano,
1: jako.
2: Tam nikdy nevíš.
1: Jo, tam no.
3: Si to jednou zapamatuje a ono se to zase změní.
2: To jenom ti chlapi mají nad 6, tak trošku.
1: Hele, a Kajo, není lepší si nechat tady svoje původní příjmení. Já vím, že se některý manželé rozčilujou, že se nechtějí holky jmenovat po nich, ale pak ti každý jako identifikuje, ne? To je,
3: než... A tak někdy ta změna není špatná.
1: Není, jo?
3: No, není.
1: Toho příjmení nebo toho života? No, dobře. Já do toho nebudu šťourat, jo? Dobrý, fajn. Tak, teďka, Honzovi, aby jsme to uvedli zase k tomu poznání, co je Svatý pluk. Přátelé, já řeknu první větu nebo dvě a ty pak už budeš...
2: Mluvit?
1: Protože to je
2: tvoje dítě. Dobře, tak zkusím ano. Něco říct.
1: Tak no, zkus to, no. Ať jsi ukecená, já tě znám. No. Přátelé, sbor Svatý pluk, já jsem poznal tady to těleso. To už je let. Kurňa, to už je let.
2: To ale jsme slavili, jsem... to no. Jsme slavili 10 let. Takže to je 20 let zpátky. To bylo 2005 s Byl v Uherském Hradišti, jestli si vzpomínáš.
1: Se střihavkou
2: a jo. Zjistíte téma. Ano, ty jsi dobrý, Dané, kurňa. Ti dám jedničku, můžu?
1: No jasně, no, se podívej, jak vypadám. No, já vypadám ano, 40 let mladší. No, já si to musím říkat, jinak bych umřel. No. Jako, že jasně. Tak, no ano. A bylo to v Uherském Hradišti,
2: V Kulturáku a ty jsi to uváděla, byl jsi tam dokonce oblečený jako Ježíš a nese si kříž.
1: Ale víš, jak to bylo, jak to vzniklo?
2: No to nevím.
1: To si nepamatuješ?
2: To si nepamatuju.
1: Byl tam Kamil, že jo, a zpíval...
2: Kamil zpíval Ježíše.
1: Ježíše.
2: Jasně. A my s ním.
1: Jesus Christ Superstar.
2: Ano.
1: A já mě napadlo, jak jsme tam pili tu tvoji slivovici. Tak už jsem byl takovej ožahlej trošku. A říkal jsem si, hele, uděláme si z toho Kamila srandu. A máte tady nějaký prostěradlo, který si na sobě dám. A
2: ano.
1: Ty tvoje kolegyně tam z toho divadla nebo co?
2: Jo.
1: Okamžitě sehnali. A já si říkám, a máte velký kříž. Což jsem nevěřil, že se ženou sehnali.
2: Aha, ale pozor, já jsem právě netušil, kde jsi to sehnal. No, to jsem já nevěděl.
1: To ty tvoji kolegové a kolegyně normálně takhle sehnali. Sehnali tu trnovou korunu
2: ano,
1: taky.
2: Ano, ano.
1: A paruku, ty vole.
2: Jo, jo.
1: Rozumíš, protože Kamil, že ho dlouhý blondětý vlasy.
2: Ano, jasné.
1: A Kamil o tom vůbec nevěděl. Začal zpívat tu arii, já jsem ho uvedl, že bude tohle, zpívat arii z Jesus Christ Superstar a dobrý, no tak Kamil přišel, že jo, tam
2: ano,
1: začal
2: jasně,
1: tam zpívat tohle a vůbec netušil, že já jsem se mezi tím převlík a teď jsem vláčel
2: ten kříž, to si takhle, pamatuju
1: ale on byl
2: dobře.
1: Předu na forbíně a já byl vzadu, takže on je neviděl.
2: Ano.
1: A teď tam všichni se začali strašně smát. A Kamil si říkal, že se chlámají to závažný téma, závažná árie. No, a pak teda poznal. A pak jsme se všichni strašně možali slivovici v zákulisí a bylo to fajn. Tak a tam jsem tě tedy poprvé viděl s tím s tvým sborem. Co je sbor Svatý pluk? A teď už mluv.
2: No, tak zkusím to nějak lehce vysvětlit. Je to prostě rockový sbor. Je to pojem hodně, ono si každý řekne sbor, jenomže to není fakt klasický sbor, to je opravdu něco úplně jiného. Já si zatím nepamatuju, že bych něco podobného jako slyšel, nebo věděl o tom, nebo mě někdo říkal, že něco takového existuje. Prostě mě napadlo upravovat rockové písničky, dělat aranže rockovým písničkám, vyloženě opravdu klasické od Yesu počínaje přes Pink Floydy, přes Deep Purple, Uriah Heep, já nevím, co jsme všechno, Petra Gabriela, prostě opravdu rockové pecky jsme hlavně dělali, i když zrovna tady mluvím o Ježíši, takže zpívali jsme i muzikály samozřejmě nějaké.
1: Dobře, teď do toho skočím, no krátce. To dělá spoustu kapel. že dělají cover verze jak ve světě, tak i ty české kapely. Řada z nich začínaly právě cover verzemi slavných písní slavných kapel.
2: Ano.
1: Ale proč zrovna dětský sbor?
2: No tak to bylo proto, že já jsem vlastně chvilečku pak ještě, jak jsem říkal, že kromě toho, že v té hudebce jsem byl, tak jsem byl na tom Gimplu a já jsem tam začal učit děcka, ty studenty, to byly děcka, že, pardon, a co s něma mám dělat? Nějaké vystoupení
1: já
2: musím
1: věděl,
2: udělat.
1: Teda.
2: A tak jsem si říkal, musím je všechny zapojit. A jak je všechny zapojit? No tak prostě napadlo mě, trošku malinko inspirace CK vokálem, malinko těma spirituálama v Americe a tak dále, že to mělo fakt kule a šťávu. Takže prostě všichni ty studenti budou zpívat. No a oni se mě tam začali hlásit, se jim to strašně začalo líbit, jak nás slyšeli. Začátky byly takové, že nás bylo 11 jenom. Původně, v tom 95. roku.
1: V jakém věkovém spektru byli ti? Na tom Gimplu je mi to jasně, od 14. vejš.
2: Ano.
1: Ale ty jsi menší, mladší,
2: ano,
1: jako
2: děti. Protože zase taky na tom Gimplu už taky začali vlastně prima, sekunda a tak dále, takže už začali od páté třídy a tak dále. Už jsem tam zase musel mě trošičku starší, nemohl jsem tě malé děti, tam nebyly nikdy, aspoň vždycky byly tak od té šesté, sedmé třídy většinou. Už vůli tomu, že skoro všechno, 80% repertoáru se zpívalo anglicky.
1: Aha.
2: Ale v originále.
1: Neříkej mi, že všechny ty děcka, nebo ty středoškoláci, tak. Ty studenti uměli anglicky.
2: Podle sluchu.
1: Který to byl rok, si říkal?
2: 95.
1: 95, no dobře, to už byla nová doba, fajn, už tu angličtinu asi trošku s ní souzněli, nebo trošku měli ponětí o tomhle jazyku. A můj dotaz, setkali se ty děcka s těmahle peckama velkýma, těch velkých kapel poprvý pod tvým vedením, nebo už třeba ty písničky nějak znali a poslouchali?
2: No, myslím si, že nic moc, že to spíš opravdu jak si brali ode mě, ale prostě zvykli si a docela mě v tomto respektovali a pak se, začalo se jim to líbit. Většinou to až tak moc neznali, si myslím já.
3: Tak většina byla folkloristů, nebo určitě větší půlka.
1: Ej, obuchlava,
3: protože to byla taková druhá odnož na tom Gimplu, tam bylo jako poměrně

0: co hraje za repertoár, zpívá za repertoár.
1: Někteří jo, a někteří ne. To je taky docela, tak jsem jako sbírala různě, kdo vlastně, jak se do toho pluku dostal. A někteří jo, někteří jako slyšeli, že vlastně každý rok na Gimplu byla akademie, školy, takže tam ten pluk se taky pravidelně účastnil, nebo ať už na nějakých jiných akcích, tak slyšeli ten pluk a říkali, jo, super, prostě tam chci. Tak přišli, ale spousta vlastně se tam dostala úplně jako nedopatřením, že šli jako doprovod někoho. A Honza, když už tam teda přišli, no tak ať to taky zkusí, že jo. Takže oni vlastně vůbec netušili, co pluk je, co pluk zpívá. Ale teda tak jo, tak přišli na pár zkoušek, zjistili, že teda dobrý a vydrželi tam 20 let.
0: To je úžasný. Takže řada z nich vůbec nevěděla, co jsou Deep Purple, co jsou Floydi, já nevím co.
2: Ano, jasně. Jo.
0: Nazaret, a přišli a najednou začali na Nazaret a začali zpívat písně těchto kapel. To je velice zajímavý. Jak se k tomu stavělo, já nechci říkat nadřízení, já to slovo nestáším.
2: Ano, jasně, vedení třeba.
0: Vedení,
2: nebo
0: dejme
2: tak,
0: tomu, říkejme tomu vedení.
2: Tak, bylo rádo, byla to prostě pro ně jako propagace, že byla to ukázka toho, že tady ty děti mají prostě velkou možnost, mají výběr, že můžou jít do folkloru, do cymbálek, můžou jít tady do rockového sboru.
0: Do Big Beatu.
2: No. No a já sám, jak ti znovu říkám, to začalo tím, že jsem tam měl těch 11 děcek a nevěděl jsem, co s nima mám začat dělat, tak mě napadla tady tato myšlenka, tady toto. Protože já bych normální klasický sbor nemohl. A to je opravdu něco úplně jiného. Když si v tom klasickém sboru, tam zaprvé většinou mají aj desky před sebou, takže mají texty, zpívají většinou všecko akusticky, nebo maximálně jsou ty sběrné kondenzátorové mikrofony, že nemusí to tlačit. My jsme vlastně byli namačkaní vždycky klasicky u mikrofonu, tak jak Big Beatáci, že jo? A prostě tlačili jsme to. Jeli jsme prostě ten Big Beat. Takže vždycky 12 mikrofonů a 2-3 stáli u jednoho, 2-3, protože nás v tom jednom čase bývalo aj třeba 50.
1: No tak to zase.
2: V tom Teslávě, no tak no, plný to autobus. No, to určitě. Ale no, zase
0: nebudem prozrazovat, že to byl mikrobus.
2: No ale ne, byl to veliký autobus, ale je fakt, že prostě se tam někteří, jako že tam bylo nás relativně víc, ale prostě oni třeba ještě nebyli schopni, tak ještě se mě nepustil jako zpívat nebo tak, protože tam byla potom trošku boj o to, aby jsme se tam vešli do toho autobusu. Ale to byl zase čas, pak to zase upadalo, víš, to byly takové trošku
0: vlny,
2: výkyvy,
0: prostě, křivky. Jasně.
1: Bylo ale fakt, že Honza dal příležitost i těm, kteří neměli úplně nějaký jako hudební základ, takže třeba neznali noty a jako třeba já, která do dneška to má jako kuličky na papíře, takže tady jako prostě jsme zpívali podle toho, jak nám to zahrál, jak prostě nám to hrál tak dlouho, dokud jsme se to nenaučili.
0: No, ale Kájo, ten Big Beat musíš cítit. I ty tvůrce
1: no, jasně, ale
0: těch hitů často neznali vůbec noty.
1: No jasně, ale ten klasický sbor, ale v tom klasickém sboře teda,
0: to
1: já
0: musíš
1: vlastně nevím,
0: to
1: ale jako většinou, předpokládám, jasně, že prostě zpívají z not a kdo je neumí, tak
0: a ještě
1: má smůlu.
0: Chodí na hlasovou
2: ano,
0: hlasovou výchovu a mají školený hlas.
2: A vůbec celkově jako uspořádat ten klasický sbor barevně, zvukově je úplně něco jiného než tady v tom roku. Taky jsem tam musel strašně variovat, kolik dát vysokých sopránů, nízkých, teď jsem měl málo kluků, takže většinou tam bylo hodně těch vysokých sopránů, tak jsem potom ty vysoké soprány rozdělil na nízké soprány, jo, samozřejmě alty, zase ještě aj vysoký alt, nízký alt a teprve ten tenor nebo bas, jo, aby musel s tím zvariovat, aby zase nepřehlušil ten soprán, prostě ty basy, aby tam trošku
0: počkej,
2: byly.
0: A takhle jsi se s tím matlal?
2: No takhle jsme se s tím matlali. A já strašně plukáčům děkuju a budu furt tady jim děkovat, protože co oni se mnou vydrželi a pořád ještě někteří jsou opravdu tam už 25 a 20, 30 let tam teda není nikdo, ale těch 25 a 20 let tam pár lidí chodí pořád, že?
1: Určitě. Občas.
2: No, je to ty jako první úžasné, já prostě žasnu, jak jsou prostě úžasné. Já furt jsem říkal děcka, ale samozřejmě plukáči, teď radši budu říkat, to je nejlepší. Takže ti plukáči.

0: Zase. Jsou prostě báječní. No.
1: Prosím vás, pro české publikum, respektive pro český posluchače Rádia Beat, plukáči, to je česky členové sboru Svatý Pluk, ano? Plukáči.
0: Tak.
1: Nejsou to pankáči, jsou to plukáči.
0: Ano, dobře, výborně.
1: Ale já mám spoustu dotazů ještě.
0: Ano, jasně.
1: Ale pustíme si nejdřív další pecku.
0: Dobře.
1: Já jich mám tolik zase těch, a to se mi stává tady v tom pořadu. Já mám vždycky na toho hosta takových, že všechny zapomenu potom.
0: Aha.
1: Jo, ale tak já si...
0: Dobře, já ti nějaký připomenu.
1: Já si to zkusím probrat v hlavě.
0: Mama Zen Papa s Budou?
1: Mama Zen Papa s Budou, řekni k tomu něco.
0: Tak, stabilka, kterou zpíváme už 25 let.
1: To bylo stručný a naprosto jasný.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Roková spovědnice na rádiu B.
1: No, dnešní roková spovědnice je velmi, velmi hudební, protože tady mám muzikanty. Mám tady sbormistra, aranžéra, big beatovýho, řeknu dětskýho sboru, Honzu Gajdošíka, a jeho sbor...
2: Studentskýho bych řekl.
1: No, studentskýho, dobře, no, tak opravuj, no.
2: Jasně.
1: No, no tak já vím, že Kaja už není žádná školačka.
3: To už nevím, jak... studentka.
2: No. To už nevím, jak bych nazval, no, dobře.
1: Ale, dobře, no. Tak půvabná, mladá
2: dáma.
1: Dívka, ne, nebo dáma, no.
2: Jasně.
1: Jak bys to nazval, abys to asi nazval.
2: No, to no. Tak jo.
1: Teď už zase nevím, co jsem chtěl zeptat. Jo, no. Už vím. Hele, Honziku, kdo tam hraje tu muziku pod těmi vašimi písničkami? To tak, jsem ti nahrál, a to jsem ti nahrál, Špek.
2: Já to jsem nahrál, no děkuji ti, děkuji ti. Tak snažil jsem se teda, v podstatě ty podklady jsou u mě dělané všechny, to jsem dělal já všechno, ale hodně mě pomáhal ze začátku kytarista Mára Pavlas, a potom Ivo Ledabil od Zargemy, tam potom nahrával ty kytary a to mě hodně pomáhalo. A jinak je to všecko moje. Tečka.
1: Dobře, takže Bici, je to bez...
2: Na klapky.
1: Jasně, takže jsi nahrál prostě playback.
2: Ano, podklady.
1: Hudební podklady.
2: Nebo, ano.
1: A, to
2: a do toho se zpívá.
1: Normální, známe, že jo, Zagorka takhle zpívala celou dobu. To je jedno. Protože ještě dá dohromady k tomu kapelu, to by byla tak, hrůza, že?
2: Přesně tak, ty, bylo tam jako snaha, nebo aj jsem chtěl, myslím, že na výročí, kolik to bylo, Kajo, 20 let?
3: Na 20 letech.
2: Na 20 tam... letech jsem tam dal na pár písniček dohromady, ale jenom na pár písniček, v podstatě jenom klapky, klavír teda, tam byl klavír, dechy a kytara. Tak
1: live.
2: Tam jsme live, ano, tam jsme opravdu hráli kdesi párkrát, pak ta kytara se hrávala do toho živě, do toho mého vlastně, do těch podkladů a jinak ne, protože to se fakt nedalo dát dohromady. Ten sbor, když se tam postavil, tak bylo plné pódium, tam jako kapela se nemohla postavit, bici a tak dále, časově, to nešlo dát dohromady. Takže museli jsme to dělat tady tímto způsobem, že se musel ty podklady dělat doma a pak se na to zpívalo.
1: No ono největší kouzlo, co jsem viděl několik těch vystoupení vašich, bylo skutečně hlavně v tom sboru. Protože
2: tak, samozřejmě, ty to je na tom sboru, to stojí.
1: Ty živáky, ty koncerty, co jsem zažil, tak měly neskutečnou atmosféru, takový fluidum.
2: Děkujem.
1: A energii, jako, a proto jsem se vás zamiloval, že? Protože říká, furt jsem to doporučoval. Proto do toho, jak jsem dělal ty živák z té besedy, tak jsem říkal, já tady mám takový bláznivý těleso, který vede ještě bláznivější člověk. To musíme dát prostě do živáku. To bylo v jiném rádiu, ale byl to live z Malostranské besedy. A
2: no jo, ano, tam to bylo
1: perfektně
2: bezvadné.
1: Se to, tam se to strašně povedlo. To bylo fakt úžasný. No, ale ještě jeden k té kapele, nebo tomu doprovodu, ty už to vlastně naznačil. Ale já jsem zažil 2-3 koncerty, že tam nebyly živý klavír, dechy, ale vždycky tam byl kytarista nějaký.
2: Ano, no, byl, ano, ty dva. Ten Ivo Ledabil nebo ten Mára Pavlas.
1: Se střídali.
2: Ano, tak řekl bych to tak, prvních 15 let byl Mára, nebo 10 let byl Mára Pavlas a pak byl ten Ivo Ledabil.
1: Jasně. Tak, ještě se budeme bavit, máme spoustu času. O tom, s kým jste hráli, s velkýma hvězdama, jste s nima zpívali.
2: Jo.
1: Ale teď si dáme pecku, představ, jakou píseň.
2: Ano, bude to od Petra Gabriela Sledgehammer.
1: Ano.
2: A bude zpívat tady naše Kájka.
1: Kájo, tam zpíváš, jo? Jako solo.
2: Jako solo, ano.
3: No, když to Honza říká, tak asi jo.
1: Ty to nevíš?
3: Jasně, že to vím. No. Víte, Gabriel je i moje srdcovka, takže...
2: A je to zase z těch Buchlovic, ten živák.
1: Dobře, jdem do něj.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: No, přátelé, vstupujeme do další hodiny rokový zpovědnice s mými hosty s Kájou, dám přednost dámě, a Honzou. Ano? Tak, pustíme si Queeny, co říkáte, Hammer to Fall, a potom pro vás má Honza připravenou anketu. No, sám jsem zvědavej, ale, no, zvědavej. Já už nejsem zvědavej, protože já vím, o čem ta anketa bude. Ale jsem zvědavý, jak budete zvědaví, respektive jak budete reagovat. Tak nebudu prozrazovat, teď Queeny, Hammer to Fall, a za chvilku se zase ozvem.